máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakut

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divoký Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizí chlápek stál, tak

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: bych zkusit zahrát třeba C-maj.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, děkuji, děkuji.
2: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi,
1: já
0: to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s vámi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě korešu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všeckou vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelení. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. No hejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zbloudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dám. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo. A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál. Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi. Jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý.
5: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
3: Zdravíme.
4: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký díky. Děkujeme.
3: Ano.
4: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
3: Aha, podám prst.
4: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou to byl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby se mi vůbec neslyšel.
3: No tak nevím. To máte pro mě vždycky zajímavý úkol, a no, nevím, jestli dnes plním, neslibuji.
4: Když to půjde, půjde, nepůjde, svět se nezbudí.
3: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Tak další prosím, kdo je tu?
6: Dobrý Haló. Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
5: Děkuju.
6: Nemáte zač.
3: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
6: No, ke všem, co budou, i těm, co byli.
3: Bereme, dobrá. A?
6: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
3: Máme zapsáno.
6: Ať je
3: Ústí a...
5: Ano.
3: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
7: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
5: Dobrý den.
7: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás.
3: Tak teda dík. A?
7: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
3: No to byste si ani nedovolil, že?
5: Ne.
3: Tak, a? Tak, hlasujete A nebo B?
7: Bčko, asi.
3: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
8: Haló?
3: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
8: Dobrý den, všechny tam vás zdravím. Hlavně paní Uršulku.
5: Dobrý den.
8: Chtěl bych Ačko.
3: A kdo?
8: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
3: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme, křesní jméno, místo.
8: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně no. Opava.
3: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
5: A děkujeme.
3: Přesně tak, a zveme dalšího ještě, dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
9: Já do vás oba dva zdraví.
3: Ano.
9: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
5: Děkujeme.
9: Hezký víkend.
3: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz.

0: O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
1: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
2: Ne, to si nespomínám.
1: Nikdy?
2: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
1: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
2: To jo!
1: Jo, zmlátit jo!
2: To pozor, to... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec
1: ano.
2: V republice, který byl zmlácený divákem.
1: To mě zajímá.
2: Opravdu, ale mě střískala baba.
1: A za co?
2: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení... S pidlou v zádech, takový představení, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám. Epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat. Musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říkám, já chci Gota! Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili. Mí kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně. Ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet Gota, tak střískala mě.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je všechno. Kvůli nám, že je pátek, že je svátek, tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem vás asi řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo? Pončo?
2: No, není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti v tom bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: To je pravda. No. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No, tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajzedi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Ano. Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano. K tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si Třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval. A vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát, čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe. Byla jsem tam 4krát.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello, Dolly. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo. Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já tě slyším, že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Ale, no.
5: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jde.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tu letatel
6: to
5: bude
6: kratší. To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Teď říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v Bačo v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: hele,
4: jízda.
5: Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal, jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no, no. Pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne, ne,
4: že
6: ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, ne, ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Ale budeme to vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu, to chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
4: Františku, děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju, děkuju.
8: Naslyšenou.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit a chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
6: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
6: To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se nám ptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem, to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječném papíře.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Той судій, камраді, той!
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršeli Kulkové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tvůj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Haló, haló, haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak skrumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: Tady je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: Chtěl bych sem hlasovat Bčko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Kdo je s námi?
5: Halo, halo. Tady krásná Plzeň.
3: Ano.
5: Tady Mirka.
2: Mirka. Krásná zdravím. Mirko, zdravíme. Dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko. Ano. Stejná krevní skupina.
3: Aha.
5: Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano, ano.
2: Sestřičky porodnice. Se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli spolu.
5: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
5: A následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
5: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
5: chtěla bych Ačko.
3: Tak, děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
6: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou. Jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No, tak až to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali projmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Ve sportovním areálu v Rakovníku by mohla vzniknout nová tribuna. Čekáme polojasno, postupně zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministrem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
2: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Rakovník chce ve sportovním areálu vybudovat novou tribunu. Místní klub požádal fotbalovou asociaci o dotaci přes 3,5 milionu korun. Odhadované náklady jsou celkem asi 8 milionů. Část z nich přispěje také město, říká mluvčí Rakovníka Kateřina Hradilová.
3: Podíl žadatele je 4,4 milionů korun. Nyní bude záležet na získání dotace, aby mohl být projekt co nejdříve realizován. Severní terénní tribuna je součástí komplexního projektu obnovy tohoto areálu, na kterou má město zpracovanou projektovou dokumentaci, rozpočet i vydáno stavební povolení.
0: Historickou budovu Národního divadla na Novém městě v Praze budou osvětlovat nové venkovní lampy. Technici vyměnili všech 235 svítidel. Práce by měly být hotové do konce září.
4: Technologie hlavního města Prahy odstranily z historické budovy Národního divadla světla, která se používala přes 25 let. Nové osvětlení podle organizace nezmění charakter tzv. Zlaté kapličky, jak se budově přezdívá, ale umožní zvýraznit její architekturu s nižší spotřebou energie. Oprava stála zhruba 11 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slavie porazili před reprezentační přestávkou Plzeň po obratu 2-1. Po neúplném 9. kole šance ligy tak vedou tabulku o 3 body před Libercem. 7. výhru v sezóně vystřelil Pražanům z opakované penalty útočník Tomáš Chorý. Po reprezentační přestávce nastoupí Slavia 9. října ve Zlíně.
1: Počasí.
0: Čekáme zpočátku polojasno, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Odstavené osobní auto na dálnici D11 ve směru do Prahy na 59. kilometru a jinak nic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A teď něco, to bude masa.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A bez mňoukání, Tamara Kocourková, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Týden číslo 39 v roce 2026 společnými hlasovými silami začínáme, tak zase, ať nám to mluví a doufám, že nebudou nějaké zásadní problémy, já už vím, že šéf je naštvaný. Ale k tomu se dostaneme chvilku před 6:30. Zatím máme důvod přemýšlet a zpytovat své pracovní svědomí. Možná odpověď nabízí i Valda Matuška.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Známy takové, že ani buldozer je neprobudí. Zlatý člověk, který to tak má. 5:09. Přeji vám dobrý den a posílám Petra Jungmana. Hodí se to. Začínáme nový den.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Radiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.
0: Tohle už jsme oslavovali, Danielou Kolářovou jsme nabídli v Hvězdných návratech s Patrikem. Byla to nádherná hodina, poslouchal jsem a bavil jsem se. Teď ale pojďme k dnešnímu datu a vlastně k aktuálnímu tématu. No, některé písničky musíme s kalendářem spojovat přes narozeniny nebo výročí, ale tu, kterou jsem teď do vysílání připravil, tak ta nabízí datum přímo sama. Je to hit skupiny Earth, Wind and Fire a hned v úvodu připomíná noc 21. září. Přesnější hudební doprovod k dnešnímu pondělí bychom hledali těžko. Skladba vyšla v roce 78. Takže tanec, September. Pěkné ráno, 5:12 a Český rozhlas Střední Čechy. Za chvíli nabídnu počasí a taky Ilonu Čákovou nebo kapelu Divokej Pil. Přidám i to nejmenší od těch, kteří jsou naší budoucností v rámci Ahoj Rádio, ale zatím všeho do času.

0: Kdybych si nějak nešťastně zrovna včera nehýbnul zády, tak se tady vrtím i na židli. 5:16. Dobrý den.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: V našem kraji v Praze by mělo být po ránu skoro jasno, polojasno, postupně převládne proměnlivá, většinou velká oblačnost. Hlavně na severovýchodě kraje místy, přehánky a teploty 14 až 17. Západní vítr zesílí, stočí se na severozápadní a místy bude mít i nárazy 55 km v hodině. Takže pocitová teplota bude ještě nižší než těch maximálních 17.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků – krkavci.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.
0: No, tak ty jsem si vzpomněl, krkavec, no tak jak si můžete studovat, když si Saxána plete krávu s krkavcem, že? Ale nic, jedeme dál. Nejmenší děti ze středních Čech vám vysvětlí, co to znamená, když někdo o někom řekne, že je rozmazlený. A jedeme dál. Jelona Čáková, pěkné pondělí přeji.

0: jak tě v mládí vychovají, takový budeš po zbytek života. Dnes na téma rozmazlenost.
1: Že prostě furt leží a řekne si o to, co chce a on mu to někdo donese.
2: On honí, že má někoho lát, že mu chce dávat posenky.
3: Že se já tvůj,
4: že někoho miluje.
5: Že se mladší, že nikoho nemá lát.
6: Protože když je někdo línej, není to hezký.
7: Že mu všechno dovolujem.

0: Rozhlasová krabička má naladěnou stanici Český rozhlas Střední Čechy. Teď hlas Aleny Zárybnické prozradí, jaké rekordy byly v neděli 20. září.
1: Přes 20 stanic zapisuje 20. září jako letní den. A nejteplejší Dějákovice 28,4 stupně. Přes 27 stupňů ještě měl i Brod nad Dyjí. A jak to bude dál?
0: No to vám řekneme rovnou. Bude chladno. Skoro o 10.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. V Kladně začne brzy několik zásadních dopravních staveb, včetně opravy Sítenského mostu a silnice na Valmetce, která zajistí odvedení nákladní dopravy z průmyslové zóny dřívější Poldy. Hasiči včera předali majiteli průmyslovou halu na zpracování plastu v Rynholci na Rakovnicku, kterou v pátek zachvátil požár a způsobil škodu za zhruba 400 milionů korun. Likvidaci požáru zatím nevyhlásili, halu ještě zkontrolují termokamerou. Obyvatelé Slaného na Kladensku se do čtvrtka můžou přihlásit do soutěže o nejlepší domácí chléb. Registrace je možná přes formuláře na webu města. Jeden účastník může soutěžit maximálně se třemi různými chleby. A dnešní počasí čekáme zpočátku polojasno, postupně proměnlivou až velkou oblačnost a naměříme 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Bohužel, nehoda na dálnici D11 na 60. kilometru ve směru do Prahy. Aktuálně zjišťujeme, co se to tam děje. Máme informace o tom, že jsou tam rozházené dopravní značky. Jestli vítr nebo auto, těžko říct, protože odstavené nákladní auto je na 59. kilometru, ale kdyby náhodou, já to zjistím. A ještě tady vidím další nehodu, a to na silnici, která spojuje Nižbor a Nový Jáchymov. Tam auto skončilo ve škarpě.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Když neseženu vstupenky do divadla do první řady, tak to není pro mě úplně tak zásadní. Ale na druhou stranu, v divadle už jsem poměrně dlouho nebyl. Tak pojďme do třeba divadla pod Palmovkou, anebo zase budou rekonstruovat.
3: Tak to právě vstoupilo do další sezóny novým představením, ale taky opraveným hledištěm. Víc v reportáži už za chvíli.
0: No ne, já jsem vlastně v prostorách divadla pod Palmovkou byl skoro 10 let a mám pocit, že celých 10 let rekonstruovali a když dorekonstruovali, přišla povodeň.

0: co hrají v divadle pod Palmovkou. 5 hodin, skoro 40 minut. S přicházejícím podzimem vstupuje řada divadel do nových sezon a týká se to i scény právě divadla pod Palmovkou, které kromě premiéry inscenace Ostře sledované vlaky podle Bohumila Hrabala přivítalo diváky v nově zrekonstruovaném sále.
1: Ne, to je to už dole,
2: doladit světla a rekvizity, potřebná rutina před večerním představením. Takhle vypadaly přípravy na start nové sezóny divadla pod Palmovkou. To diváky přivítalo ve zrekonstruovaném sále.
3: Jsme vrátili principiálně podobu toho sálu před rok 2002, to znamená před ty povodně v roce 2002, kdy právě ta elevace tady v tomhle divadle pod Palmovkou byla nahoru, jako pod balkón.
2: Říká ředitel divadla Michal Lang.
3: Mezi první řadou sedmou je 14 cm. Se to zvedlo. Ty sedadla jsou na šupiny, to znamená, že lidé vidí vlastně v mezerách.
2: Jedno z prvních představení sezóny byla inscenace Ostře sledované vlaky, adaptace románu Bohumila Hrabala, kterou proslavil oscarový režisér Jiří Menzel.
4: Tak Máša je mladá konduktérka,
2: říká představitelka Máši, herečka Kateřina Hrdinová.
4: Je zamilovaná do hlavní postavy, do Miloše. Ten příběh se vlastně odehrává okolo jeho dospívání a Máša, která se s tím musí taky nějak vypořádat a taky neví, co si o tom má myslet, je taky zmatená.
5: My se spolu potkáváme vlastně v nové divadelní sezóně. Teďka nám tady kolegové osvětlovači zhasli sál, protože se tu chystá přesně večerní představení. Jak se si odpočinula o prázdninách a jak se těšíte na dnešní představení?
4: Já jsem využila každého volného dne, co jsem měla. Byla jsem u moře, odpočinula jsem si, nabrala jsem energie a moc se těším, už mi to chybělo. Divadlo i zkoušení hraní.
2: Další budou třeba výstřely na Broadway v režii Tomáše Dianyšky nebo hra prezidentky. Celkem uvede divadlo hned 5 premiér. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
0: Koukám, dneska od 19 hodin hrají Zkrocení zlé ženy. Začíná se v 19 hodin. A kolik mají ještě volných vstupenek? 2, 4, 6, 8, 10, 12, tak do 20. Takže rychle na podpalmovkou.cz udělejte si kulturní pondělí a nebo celou 79. sezónu tohoto divadla. A na výstřely na Broadway, kdy budou mít premiéru 12. prosince ve velkém sále, se moc těším. Už teď. A to jsem se to dozvěděl, protože pamatuju si, když ho uváděli před mnoha lety právě na stejné scéně. Stálo to za to a těším se na srovnání.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tenkrát Vilma Cibulková v hlavní roli. 5:42, jedeme dál, tady je Brian Adams. Přidám i informace o počasí a Denisa. Ano, i dnes bude kulturní pro pondělí.

0: Budík zvoní, telefon se snaží probudit, rádio se vám pustilo, ani můj hlas vás nechce probudit, ne a ne. Co jste dělali o víkendu? Chytali jste lelky nebo jste těžce pracovali? Byli jste na Maltě, té chalupářské? Ať už to bylo jakkoliv, tak zatím to nevypadá, že byste vstávali úspěšně do nového týdne. Ale to se změní.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No jak se to vezme? Ale no, počasí.
2: Na teploměrech 12 až 17 stupňů. Čerstvý vítr bude ale umocňovat pocit chladu. Proto pocitově budou maxima asi o 6 stupňů Celsia nižší. A pozor na chladná rána. Úterý bude mít minima mezi 10 a 6. A ještě studenější bude středeční a čtvrteční ráno. Při utišení větru půjdou teploty i ve 2 metrech nad zemí až k nule. A proto se můžou objevit i přízemní mrazíky. Týden tedy začneme pod průměrnými teplotami, ale v jeho závěru by se mělo oteplovat. Maxima se dostanou na hodnoty kolem 23 stupňů a bude slunečno.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Do Mladé Boleslavy vyrazte za komorní hudbou. V kostele svatého Bonaventury vystoupí Benevicovo kvarteto společně s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou. Zazní Haydn, Dvořák i Respíghi. Koncert začne v 19 hodin a je součástí cyklu Rok na čtyři doby. V Kolíně se vydejte na stezku paměti. Start je mezi 3. a 5. hodinou před městskou knihovnou v Husově ulici. Trasa je určená jednotlivcům, dvojicím i větším skupinám a spojuje pohyb venku s trénováním mozkových závitů. Městské kino Slaný zve od 5 odpoledne na českou romantickou komedii Dokonalý den v režii Jiřího Matouška. Anna cestou na důležitý pracovní pohovor potká ve vlaku spontánního Edu, který ji přiměje vystoupit z její pečlivě naplánované životní dráhy. Po nečekaném dobrodružství se jejich cesty znovu rozdělí. Anna se ale brzy ocitne před velkou volbou mezi dvěma muži a dvěma velmi odlišnými představami o životě. V hlavních rolích Vladimír Polívka, Kateřina Marie Fialová a Tereza Kostková. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. Dělníci betonují tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku. Čekáme polojasno, postupně zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
2: Na stavbě obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku začínají stavbaři betonovat tunel. Ten bude dlouhý 270 metrů, celá nová silnice pak má mít 1 km a 300 metrů. Součástí zahloubeného tunelu mají být i speciální protihlukové stěny, pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
4: První typ tunelu tady u nás, který vlastně bude mít při vjezdech a výjezdech odlučnění, v podstatě něco podobného, co běžně dneska vidíte třeba v Rakousku v tunelech a tak dále, takže tady vlastně bude první tunel, na kterým se to bude takzvaně jako vyzkoušet.
2: Práce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. Radní hlavního města budou dnes jednat o financování úprav sídla Muzea paměti 20. století. Hlasovat by měli taky o vypsání zakázky na stálou expozici. Jejím hlavním tématem by podle ředitele muzea Petra Blaška měl být totalitarismus a historie Československa.
5: Budeme se zabývat jednak těmi obecnými dějinami, ale chceme velkou přednost dávat osobním příběhům. Snažíme se, aby každý ten příběh byl doprovozen také trojrovněrnými sbírkovými předměty. Zároveň chceme využít moderní audiovizuální prostředky. Sport.
2: Z nominace české fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů pravděpodobně vypadne obránce Slávie David Zima. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský to řekl po vítězství Slávie v Šancelize nad Plzní 2-1. Uspěla taky Sparta, která porazila domácí Olomouc 3-0. Svůj první bod v aktuální sezóně získal Zlín za remízu 1-1 v Jablonci a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2.
1: Počasí.
2: Čekáme zpočátku polojasnou, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Začínám odstavenými vozy na silnicích, třeba D8, jezd Nová Ves a Úžice někde mezi. Kdo jedete do Prahy, opatrně, je to nějaký 12,5 km. D11 do Prahy, stojí porouchané osobní auto, je na 55. kilometru před sjezdem na Dobšice. U Soutic na Benešovsku kvůli pracem uzavřená silnice 126, to do 30. listopadu příštího roku. Auta do 3,5 tony mají objížďku přes Hulice a Nesměřice a část z Ruče nad Sázavou. Těžší auta musí uzavírku objíždět přes Kuňovice, Borovnici, Bezděkov, Stříteš a Čechtice. No a v Jenči v Praze západ neprojedete Lidickou ulicí kvůli modernizaci železnice. Objížďka vede Průmyslovou. Ta uzavírka je až 2028.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, přeji všem 4,5 minuty po šesté.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
6: Milí řidiči, nejste svatí, rozhodně nejste mistři. A ten, kdo se jako mistr a jako kaskadér možná k tomu navíc chová, pak vás většinou hlásíme v zelené vlně. Chybujeme a jsme omylní, přiznejme si to. Pojďme si připomenout zase něco ze silnic a předpisů pro nás, řidiče. Dneska si povíme něco o tom, jak správně používat blinkry, ale prosím vás, o to víc prosím, řidiče BMW. Rádio víc nahlas, za chvilku budete mít projev. Nejdřív do kina.
0: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: No je fakt, že v průběhu noci zapršelo v celé naší republice, prý nejvíc v Krkonoších, no ale chtělo by to ještě trochu víc. Studny se takhle nenaplní. Teď ale prosím vás, pojďme k tématu slíbeném, to znamená k řidičské abecedě. Jdeme za Václavem Drážkem, řekneme si zase nějaké zásadní informace z provozu, který je kolem nás, v čem se nejčastěji chybuje, no blinkry, jasně, že...
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Prý nejzbytečnější povolání v automobilce, kde vyrábějí BMW, ten, kdo montuje právě ty páčky na blinkry, ale to je zase jiná pohádka. 7:15, dobrý den. Ano, máme počasí, máme zelenou vlnu, všechno bude, dokonce i pohádka. Takhle začínáme nový týden v pondělí 21. září 2026.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

0: 6 hodin 18 a půl minuty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nejdřív Alena a rekordy z neděle.
2: Přes 20 stanic zapisuje 20. září jako letní den. A nejteplejší Dějákovice 28,4 stupně. Přes

0: mm, vítr v nárazech, pocitová teplota bude úplně někde jinde. Doporučuju přidat vrstvu oblečení, nějaké funkční prádlo, kamaše, cokoliv. No na zimní bundu to ještě asi úplně není, ale ten svetr by se hodil. A ten, kdo vyráží třeba na dovolenou. Mám dobré zprávy. Alena zmiňuje.
1: Na jihu Evropy nejteplejší Portugalsko, do poloviny týdne tam bude přes 30 stupňů. V Janovském zálivu budou maxima kolem 25 až 27 stupňů. A sever Chorvatska nejčastěji 22 nebo 23 stupňů.
0: Jinak s meteorology České televize i dneska pohovořím ve 7:45. Počkejte si.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Kateřina Jelenová.
3: Českobrodská do centra se plní ve dvou úsecích. Nejprve se popojíždí v újezdu k odbočce na Klánovice, pak i o kus dál na příjezdu do Běchovic. Libereckou do centra se sune nesouvislá fronta od nájezdu z Veselské až k Bulovce. Dál se plní pravý pruh k Nové Povltavské a k Blance. Vjezdy do tunelu ale ještě zatím neregulují. A provoz sílí i na magistrále směrem z D1. Kousek před sjezdem na jižní spojku směr Barandovský most vzniká fronta z úrovně Oby. A ještě Karlovarská do centra, zdržení teď nabíráte od sjezdu z okruhu až k Bílé hoře.
0: A děkujeme pěkně, zatím naslyšenou.
3: Měj se krásně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Čas 6:24 a kousek, nejvyšší čas nabrousit čas. A kým? Pohádkovým brouskem.
1: Královským rodičům se narodil princ. I přistoupila ke kolébce první sudička a pravila.

0: Milý princi, budeš spanilý, budeš krásný, ale až ti bude 15 let, tak ti vyroste z pupíku šroubek. Přistoupila druhá sudička a řekla, ano, princi, budeš spanilý, budeš krásný, ale skutečně ti v 15 letech vyroste z pupíku šroubek. V tom ale přistoupila třetí a řekla, ty se ale sebereš a půjdeš přes devatero hor, devatero řek a devatero lesů, až přijdeš na mítinku k rybníčku. Tam spatříš žabičku, ty tu žabičku políbíš, ze žabičky se stane krásná princezna a ta ti ten šroubeček vyšroubuje. Tak se také stalo. Princ rostl a rostl a když mu bylo 15 let, tak mu skutečně vyrostl z pupíku šroubek. Ale on nelenil, sebral se a šel přes devatero hor, devatero řek a devatero lesů, až přišel na mítinku k rybníčku, tam byla ta žabička, on tu žabičku políbil, z žabičky se stala krásná princezna, tam mu ten šroubeček vyšroubovala a upadla mu prdel.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

0: láskou přivítejme větrné pondělí s teplotami 14 až 17 stupňů. No, žel Bohu, nedá se nic dělat. Tak to je, tak to bude. Ověříme si to ve 7:45 s meteorology. Pozor, šéfové mají špatnou náladu dneska.
1: A vy jsou druhorodní, klidně trpíte ve vězení takovéhle věci? Co je to tady za bordel? Já s váma zatočím! Po bolševicku! Vy chcete zneužívat vymožeností a práv naší lidově demokratické armády, abyste ji rozvracal!
0: To je na prášky, to je na prášky, bohužel dneska to tak je. Horoskopy nelžou přece. No nic, jedeme k Tamaře, ta je už od pohledu kliděs.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením. Okresní soud Praha Východ by dnes měl vynést rozsudek v případu týrání zvířat v oboře Březka u Prahy. Bývalému vedoucímu obory Liborovi Beníčkovi hrozí podmíněný trest. Podle obžaloby měl Beníček surově zacházet s kočkami chycenými do pasti. Beníček vinu odmítá. Radnice Lysé nad Labem nechá vystavit návrhy z architektonické soutěže na nový domov pro seniory. Všech 33 návrhů si můžou lidé prohlédnout od zítřka do 24. září. A dnešní počasí čekáme zpočátku polojasnou, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Porouchané auto, zdržení, překážka, D7, kdo jedete do Prahy, 16. kilometr, je tam nákladní auto. Pozor na silnici 113. Silnice by měla být aktuálně neprůjezdná na výjezdu z Ondřejova za Esíčkem směr Třemblat. A z Váhanovice třeba, tak tam je nákladní auto po nehodě a je zablokovaná vozovka, tak opatrně i tam, nejen u Třemblatu a Ondřejova. Ještě tady mám jednu nehodu, teď tady naskočila na Mělníku, Pražská ulice, po nehodě osobní auto. Zjistím podrobnosti a dáme vědět.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a půl. Sportovní ráno.
2: Fotbalisté Slávie vedou po neúplných 9 kolech tabulku šance ligy o 3 body. V posledním utkání před reprezentační přestávkou po obratu porazili Plzeň 2-1 a my přidáme podrobnosti.
0: No bože, no tak nevyšlo jim to v tomhle sportu, tak zase se vede plzeňským házenkářům, no. Vyhráli ve třetím kole extraligy ve Frýdku místku 27-24.
4: Jsem v úniku, kterou plaveš, když proskočí. Yeah.

som tror trukket, det er den bort.

0: 9.39. Pěkné ráno přeji. Až v nastaveném čase si fotbalisté Slávie zajistili ligové vítězství 2-1 nad Plzní. Obhájcům mistrovského titulu pomohla penalta, kterou až na podruhé poslal do sítě útočník Tomáš Chorý.
1: Tomáš Chorý proměnil všech 18 penalt, které v lize před víkendem kopal, a proto jeho úvodní zaváhání v nastaveném čase mohlo leckoho překvapit. Brankář Plzně Florian Wiegele vystihl stranu, sáhl si na míč a vytěsnil ho na tyčku. Po konci akce ale zasáhl videorozhodčí a upozornil na to, že Mercha z dosky, který pokutový kop zavinil, následně vběhl do vápna dřív než měl a trefil vyražený míč jako první. Slávia proto dostala druhou šanci. Znovu se jí chopil Chorý a tentokrát Wiegele ho prostřelil.
2: Když jsem se na to podíval, tak mi bylo vlastně jasný, že nikdo jiný si nevezme v tuhle tu chvíli. Nebyli na hřišti dva lidi, kteří si myslím, že by si ji vzali. Upřímně jsem si hlavně říkal, hlavně si Tomáš ten míč vezme po druhý a bude to on a nespekuluje se.
1: Chválí Chorého za suverenitu trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Penaltou v nastavení slávisté zachránili zápas, ve kterém prohrávali, a to po trefě Amara Memiče v 64. minutě. Srovnání zařídil Štěpán Chaloupek o 10 minut později. Příliš dalších vyložených gólových šancí poslední zápas před ligovou pauzou nenabídl. Což chtěli Záporočeši spoléhat, říká trenér Radoslav Kováč.
3: My jsme chtěli vlastně hlavně z pevné obrany, aby jsme prostě přestali dostávat góly a byli jsme připraveni na to, že jsme dali rychlí hráče nahoru, nakonec jsme šli do vedení a říkám škoda, že jsme to neuhráli aspoň do toho bodu, ale tady jinak hrát nemůžete. Tady my jsme to otevřeli, tak pořád jsme v té obraně byli trochu křehký a dostali jsme góly. Ten plán si myslím, že byl fajn, ale nakonec to nic není. No.
1: Slavia se tak před reprezentační pauzou drží v čele ligy. Na druhý Liberec má náskok 3 bodů. Plzeň v součtu s Evropskou ligou po třetí za sebou prohrála a klesla do spodní poloviny tabulky nejvyšší soutěže. Z Edenu Adam Weidenthaler, Český rozhlas.
0: A ještě na led. Hokejisté Kladna pokračují ve vítězném postupu do extraligové sezóny. Ve třetím kole uspěli na ledě Liberce 3-1 pod trenérem Radimem Rulíkem. Zatím nestratili ani bod. No tak gratulky, velké kladenské gratulky.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
0: Nestárne spolu s písničkami Anišer 6.41.

0: Pražští radní dnes projednají smlouvu na vývoj nové verze aplikace Pytlítačka za přibližně 30 milionů. Fungovat by měla už začátkem příštího roku.
1: Doufejme, tak držíme palce. To je peněz.
0: A fakt, počátkem příštího roku?
2: Počasí ve středních Čechách.
0: A minuta po 7:15 přidávám informace o tom, jaké bude pondělí. Po ránu obloha nad Prahou a nad naším krajem skoro jasná až polojasná. Během dne bude oblačnost proměnlivá, kupovitá, tedy velká, místy s přeháňkami, hlavně na severovýchodě kraje. A taky to foukne až 55 km za hodinu. To znamená pocitová teplota nižší, jinak dnes se budeme pohybovat v rozpětí 14 a 17.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na příjezdu do metropole plzeňskou D5 čekejte zdržení z úrovně odpočívky Rudná. Ze 4. kilometru se jede velmi pomalu až do Prahy, a to na začátek Rozvadovské spojky. Tam je kvůli omezení průjezdní pouze pravý pruh. Liberetkou do centra se stále sune fronta od nájezdu z Veselské k Bulovce, už není nesouvislá. Zdržíte se 15 až 20 minut. Dál se plní i pravý pruh k Nové Povltavské a Blance. A pozor, už začala regulace vjezdu do tunelu. Zdržení tak bude narůstat. A ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína naberete zdržení mezi Novopatskou a Poděbradskou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 6:51. Dnešní den, dnešní odpoledne, stvořené pro Oskara Hesse a jeho hosta. Znáte ji všichni, je to Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka.
2: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
3: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Zprávy v 7 za nějakých 7 minut. Oskar Hess a jeho čas 13:04. Samozřejmě i s Jitkou Zelenkovou, případně repríza dneska večer. Jedeme dál. Petr Nať.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: S bojem proti nucené práci má pomoci evropská směrnice. Sedlčany na Příbramsku mají nové logo. Čekáme polojasno, postupně zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi. Hrozí proto pokuta, řízení s Českem, ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace La Strada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markéty Hronkové, postihnout sex business. Dopad ale bude mít změna trestního zákoníku na nucenou práci obecně.
4: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
3: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Sedlčany na Příbramsku mají nové logo. Objeví se postupně na propagačních materiálech, webových stránkách nebo dokumentech města. Logo přibližuje vedoucí informačního centra Sedlčan Markéta Křivská.
5: Vychází to z té krajiny tady v Sedlčanech. Je to vlastně sedlo, protože Sedlčany jsou v kotlině a kolem jsou ty kopce, takže ten tvar připomíná sedlo. A může se poskládat do té naší sedlčanské růže.
3: Kolumbárium na ukládání uren s lidskými ostatky je nově součástí hřbitova v Pražské Hostivaři. K dispozici bude oficiálně od října. Na místě vznikl také vzpomínkový park se sadem a informačními tabulami o historii městské části. Rozšíření hřbitova stálo téměř 620 milionů korun.
6: Kolumbárium vzniklo jako betonová stavba se 4 stěnami, do kterých se vejde přes 1000 uren. Ty budou mít vzduchotěsná víka a plaketu s údaji o zesnulém. Stěny kolumbária ohraničují vsypovou louku, na které roste švestka. Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Sport.
3: Kladenští hokejisté zvítězili i ve třetím zápase nové sezóny Tip Sport Extraligy. Na ledě Liberce vyhráli 3-1 a v tabulce jsou na druhém místě za vedoucím Třincem. Kladno vyhrálo i přesto, že soupeř měl skoro dvojnásobný počet střel.
0: Počasí.
3: Čekáme zpočátku polojasnou, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Pojďme na silnice, vidím tady čerstvě hlášenou dopravní nehodu na okruhu, konkrétně, ano, už to vidím, a to v nájezdu na exitu 26 ve směru k dálnici D1. Ještě to zpřesním, jsou tam 2 osobní auta po nehodě, taky na trojce jsou problémy mezi Benešovem a Prahou.
8: Jenom bych chtěl varovat řidiče, teď na silnici číslo 3 směrem z Benešova do Prahy. Jak je to benzínka OMV, je ta dvouproudá silnice v tu chvíli. Teď tam zůstal viset autobus v levém pruhu na blikačkách.
7: A ještě přidávám informaci o tom, že na 610, a to na průjezdu, nebo když to řeknu, on to není obchvat, ale dejme tomu obchvat Bakova nad Jizerou, tak tam se opravuje okružní křižovatka a jezdí se kyvadlově a bude jezdit, a to až do 4. října, tak opatrně a šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pěkné ráno všem.
9: Dobré ráno, střední Čechy.
7: Udělali jsme se Soňou takový přehled toho, kudy vlakem ne v rámci našeho kraje, nebo hlavně v rámci středních Čech. Tak co se chystá, co je platné, co končí, kde budou jásat a možná taky mažoretky, krepák, tak to vám řekneme už za pár minut. Poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
9: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin, 12 minut. Obyčejný muž a neobyčejná žena. Ta už teď promluví, řekne dobré ráno. Je to Soňa Jindrová, víte jej, dobré ráno. Tak, teď už se slyšíme všichni, i já tebe.
1: Dobré ráno.
0: Tak, Soňa Jindrová, naše, ta vlastně největší studnice toho, co se děje v rámci dopravy, my jsme to vyselektovali. Vlakové výluky neminou cestující ani tento týden a budou se týkat, milí kladenčtí pozor, rakovničtí též, kdo jezdíte Pacifikem Posázavským na větvi přes Vrané, i vy buďte ve střehu, Beroun, Zdice, Otík, ten bude mít taky radost. No tak povídej, začínáme třeba Kladensko-Rakovnicko. Co tam čeká cestující?
1: Tak dnes a zítra čekají cestující denní výluky přibližně od 7:45 ráno do pozdního odpoledne. Náhradní autobusy převezmou dotčené rychlíky a rivy mezi Prahou a Rakovníkem i osobní vlaky Českých drah mezi Kladnem a Rakovníkem. A pozor, některé autobusy pojedou dřív, než běžně odjíždějí vlaky. A v Kladně se bude nastupovat v severní straně nádraží v ulici Milady Horákové.
0: Jdeme dál. Co Posázavský Pacifik?
1: Ode dneška až do čtvrtka budou autobusy nahrazovat denní vlaky na lince S8 mezi Týncem nad Sázavou a Čerčany, a to vždy zhruba od 8 ráno do 4 odpoledne. A musíte počítat s tím, že autobusy nebudou obsluhovat zastávku Poříčí nad Sázavou Svárov.
0: Dobrá zpráva přichází z tratě Beroun Zdice.
1: Přesně tak, mezi Berounem a Zdicemi naopak výluka končí, a to zítra večer. S náhradními autobusy ale musíte tedy ještě dnes a zítra počítat na trase směrem na Příbram a Březnici. Náhradní doprava obsluhuje taky Králův dvůr, ale nejde o všechny vlaky, které tímto úsekem projíždějí, pouze o vybrané osobní vlaky.
0: Výraznější změna začíná platit ve středu, trať koridor číslo 1 Praha-Kolín, a tam se mají připravit na co?
1: Ano, přesně tak. Od středy budou některé osobní vlaky projíždět zastávky Tuklaty a Roztoklaty. Omezení potrvá až do 2. října, včetně víkendů. Náhradní autobusy tedy budou jezdit jako obvykle mezi Úvaly a Českým Brodem přes Tuklaty, Břežany 2 a Roztoklaty.
0: Nadcházející prodloužený víkend přinese i nádražní rošádu městské linky RegioJetu. Tak jaká bude?
1: Ano, od soboty 26. září až do svátečního pondělí 28. září změní vlaky RegioJetu na lince S61 z Úval přes Běchovice a Libeň konečnou stanici v Praze. Nebudou totiž končit a taky začínat na hlavním nádraží, ale na Masaryčce.
0: Pozor, na Masaryčce, ano, ne hlavní nádraží, abyste to nepopletli. Soňo, děkuju, hezký den, ať se daří.
1: Rádo se stalo, hezký den a šťastnou cestu.
2: Věříme, že tuto informaci přijmete s pochopením.
3: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Ta Soně je prostě dopravně neuvěřitelná. Mimochodem, 7:45.

0: 7 hodin 18 minut, pěkné pondělí přeji. Hezky se bavte, kdo má nějakou bolístku na duši, nebo je mu ouvej, tu bolí, tu píchne, malý důchod, malá výplata, malá žena. Zkuste si udělat pohodlí, uvařit si nějaký dobrý čaj nebo kávu a poslechněte si humoriádu tohoto týdne. Spolumoderátory budou Libuše Švormová, Naďa Konvalinková, Kateřina Macháčková. Ve čtvrtek dorazí Jiří Lábus, no a pozor, pátek, Aleš Cibulka. No, těšte se. Jinak další informace o programu na středníčechy.rozhlas.cz.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude zkrátka, bude 14 až 17 na teploměru, místy to foukne, ať vás neufoukne, nárazový vítr 55 km za hodinu. No taková velká oblačnost, taková ta rychlá obloha, jak se to tam žene a dokonce někde se i v kraji v pondělí spustí. Tak buďte připraveni úplně na všechno.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Přidáváme také informace zelené vlny. Kateřina Jelenová všechno chystá pro dnešní den. Já jen připomenu ještě taky důležitou informaci, abyste nejeli samozřejmě po staru v uvozovkách. Taky máme informaci třeba, že v Jenči v Praze Západ, kdo to tam tudy projíždí takzvaně zadem Lidickou ulicí, tak kvůli modernizaci železnice je silnice uzavřena

0: plzeňské D5 před Prahou, přesněji u Rudné na 7. kilometru hromadná nehoda minimálně 6 vozidel, ve všech pruzích blokovaný jak levý, stoupací i pravý pruh. Mezi nimi se obtížně kličkuje, hlavně kamiony a nákladní vozidla mají velké problémy. Kolona rychle narůstá, aktuálně se brzdí už kousek za Loděnicí, 9. možná už i 10. kilometru. A teď pozor, pohledem na kamery zjišťujeme, že provoz je zastavený. D5 z Plzně do Prahy, tedy před Rubnou na 7. kilometru, zcela uzavřená. A kolona pokračuje i dál za nehodou směr Praha. Na začátku Rozvadovské spojky se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení už bezmála 50-minutové.
1: Děkuju i za tu D5.
0: Krásné ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Jan Hazen Erl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Ještě jednou se vracím k dálnici D5, zcela aktuálně v zelené vlně, důležitá informace, dálnice uzavřena a zpravodaj zelené vlny dál informuje.
1: Takže kdo může, ideální návrat, trasa do Prahy bych řekl, že je v tuhle chvíli asi z Berouna směrem na Unhošť a tam tudy na D6, anebo to zkusit jižní trasou přes D4.
0: Děkujeme pěkně, D5 před Prahou uzavřená, nehoda několika aut. Auta jsou tak rozeseta v těch jízdních pruzích. Hasiči na místě aktuálně uzavřeli dálnici. Tak držte se, kdo už stojíte v koloně, hezky ke straně, ulička, záchrana, ať to máme, jak to má být. Ať má kolega Václav Drážek ze zelené vlny radost. Jak tě v mládí vychovat?

0: Bývají takový budeš po zbytek života. Dnes na téma rozmazlenost.
1: Že prostě furt leží a řekne si o to, co chce a on mu to někdo donese.
2: On honí, že má někoho lát, že mu chce dávat pusinky.
3: Že se já tuj,
4: že někoho miluje.
5: Že se mladší, že nikoho nemá lát.
6: Protože když je někdo línej, není to hezký.
7: Že mu všechno dovolujem.
0: Dřív byly na rozmazlování dětí babičky a dědečkové, no. A teď kolikrát často o tom ani neví, ale rozmazlují především maminka s tatínkem. Jo, a to wifi taky rozmazluje. Zprávy v 7:30 za 4 minuty. Dobrý den.

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Dovolím si připomenout chladnou předpověď počasí. Teploty vystoupí na 14 až 17 místy, vítr dosáhne i nárazy 55 km za hodinu.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Zastupitelé Milovic na Nymbursku se večer sejdou naposledy před komunálními volbami. Řešit budou znovu například založení první střední školy. Dál budou třeba taky vybírat firmu na stavbu lávky přes potok Mlynařice nebo dodavatele rekonstrukce povrchu silnice v Armádní ulici. Jednání začne v 18 hodin. Hasiči včera předali majiteli průmyslovou halu na zpracování plastů v Rynholsi na Rakovnicku, kterou v pátek zachvátil požár a způsobil škodu za zhruba 400 milionů korun. Likvidaci požáru zatím nevyhlásili, halu ještě zkontrolují termokamerou. Obyvatelé Slaného na Kladensku se do čtvrtka můžou přihlásit do soutěže o nejlepší domácí chléb. Registrace je možná přes formulář na webu města. Jeden účastník může soutěžit maximálně se třemi různými chleby. A dnešní počasí. Čekáme zpočátku polojasnou, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou aktuálně na dálnici D5, to jsou největší problémy. Za A velmi dlouhá kolona až k Berounu pomalu a navíc dálnice je uzavřena, a to za sjezdem na Loděnici, a to na 7,5 kilometru. Tam blokuje hromadná nehoda všechny pruhy. Podle poslední aktualizace je dálnice zcela uzavřená, zasahují záchranné složky, kolona zkrátka stojí. D6, směr Praha, přibližně 0,5 kilometru před napojením na okruh, je nehoda dvou aut v odbočovacím pruhu, takže vy, kdo budete chtít využít místo D5, D6, není to úplně ideální, ta D4 je docela sympatická náhrada. V Kolíně v Ovčárecké ulici překážejí po nehodě 3 auta, průjezd je volný, nebo průjezd je možný. A ještě naskok do Prahy, v Anglické mezi Rubešovou a Škrétovou blokuje nehoda osobního a nákladního auta pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7.33, my se dostaneme po písničkách do místa, kde dřív vláček se hezky tak pohupoval ze strany na stranu, než tam dojel. Těch vlaků tam jezdí poměrně dost. Pojďme do Velvar.
1: Ve Velvarech na Kladensku chystají novou expozici dobrovolných hasičů. Součástí bude třeba taky interaktivní hra, a to zaujalo našeho reportéra a přidá podrobnosti.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: I šestý světadíl si teď může poslechnout reportáž, která vás zavede do našeho kraje Kladensko, Velvary. Hasičské přilby, uniformy nebo hašení budov ve městě pomocí interaktivní hry. Tak to všechno uvidíte, když si vyzkoušíte návštěvu Městského muzea právě ve Velvarech. V jeho areálu je taky bývalá hasičská zbrojnice. Ta výstava bude od října k vidění právě tam.
1: Hasiči se v minulosti svolávali třeba zvonem nebo trubkou. Obojí si budou moci vyzkoušet návštěvníci Velvarského muzea. My teď stojíme s kurátorkou Lucí Fricovou uprostřed staré hasičárny, která je zatím prázdná. Jaká je vlastně historie té budovy?
2: Velvarský hasičský dobrovolný sbor založil Karel Kron v roce 1864. A když ho zakládal, tak vlastně od města dostali tadyhle tu kůlnu. Měli tady uskladněnou nějakou techniku a dostali to jako vlastně zázemí tadyhle od města.
1: Vy tady chystáte výstavu českých dobrovolných hasičů. Co tady všechno návštěvníci uvidí?
2: Samozřejmě uvidí nějaké dobové věci, uvidí tady dobové fotky, ale celá ta hasičárna bude koncipovaná jako úniková hra. Zvoněním na zvon spustíte hru a stanete se dobrovolnýma hasičema mužstva Karla Krona a začnete hasit Velvary, řešit různé úkoly, hledat po expozici takové malé figurky hasičů.
1: Ty pak budou hráči umisťovat do uměleckého díla, na kterém pracovali studenti Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Pomáhal jim s tím i Mikuláš Petrík.
3: Po diskuzi s týmem jsme se dohodli, že to bude taková velká podstava, kde budou čtyři podstavce, na kterých budou 3D tištěné budovy z toho města. Dovnitř budeme dávat LED panely, které budeme animovat a bude to jako dávat vizuál to, že ty budovy hoří.
1: Svou historii si pravidelně připomínají také sami dobrovolní hasiči. Potvrzuje jeden z nich, Michal Petráček.
4: To je vlastně ten memoriál Dědky Jáda. Je to vždycky kolem toho víkendu 22. května. To je požární sport.
1: Slavnostní otevření bude 20. října. Z Velvar na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Na vědomost se dává, je 7:42. Pavel Kára Karas, už za chvíli.

0: zpívá tam fakt na konci Baby. Tak dobře, Inu, Baby, Pavel Karas, odrostle Baby, těsně před vstupem do důchodu. Dobré ráno.
1: Přeju krásné ráno, musím říct, že hrajete moc pěkně.
0: No a vy máte dneska výbornou náladu, co se to tak stalo na to, že máte před sebou první pracovní den tohoto týdne?
1: Tak svítí slunce, tak já mám samozřejmě rád ta rána, kdy neleje a kdy to sluníčko se ukáže mezi těmi mraky. A
0: že to neřeknete jako pan Komárek, že ne?
1: No, pan Komárek, ten samozřejmě má rád úplně jiné počasí.
0: Kdo to nevíte, Pavel Karas je i milovníkem železnice, tak aby to bylo trochu originální, tak kdybychom teď ve 7:45 stáli na peronu některého z pražských nebo středočeských nádraží, zastávek, tak jaké počasí by nám dělalo společnost při čekání na vlak nebo náhradně autobusovou dopravu?
1: Tak já myslím, že někde svítí slunce. Já myslím, že třeba na Benešovsku by měly ty sluneční paprsky mít větší intenzitu než třeba na západě středočeského kraje. No a teploty samozřejmě nic moc. Musíte se trošičku přiobléknout při tom čekání na vlak, protože teplota se pohybuje mezi 7 a 11 stupni.
0: Že ty kamaše, co máte v šuplíku, jsou nervózní?
1: Tak ty jsou nervózní celou sezónu, letos jsem toho moc nestihnul.
0: Po jaké koleji se dneska počasí vydá? Pojede až do večera podle jízdního řádu nebo nás během pondělí čeká přehození výhybky?
1: No, bude to jedna výhybka za druhou, protože nás čeká taková ta proměnlivá, většinou ale velká oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině Česka se budou vyskytovat poměrně četné přehánky, takže i v severovýchodní polovině středních Čech občas sprchne, naopak na jihozápadě čekáme přehánky jenom výjimečně. No a co se týká teplot, tak ty se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupně Celsia, takže můžu říct, že to pondělí bude vlastně tím nejchladnějším dnem tohoto týdne a navíc bude tu pocitovou teplotu snižovat čerstvý severozápadní vítr i s nárazy kolem 55 km v hodině, který by měl k večeru slábnout.
0: Zaznamenal jsem na sociálních sítích jednoho moderátora, nebudu jmenovat, aby to nebylo úplně trefné, že vůbec jako nechápe, co to jako ta pocitová teplota jako má být, co to znamená, jako jak se to měří a kdo to měří.
1: Tak to se neměří, to se tak jako řekl bych odhaduje. No a samozřejmě souvisí to s tím, že ta pocitová teplota je ovlivněna jednak větrem, jednak taky vlhkostí vzduchu. Takže samozřejmě to, co naměříme, to je reálně naměřená teplota, zatímco když fouká, tak musíte sám uznat, že když jezdíváte na té koloběžce, tak vám bývá daleko chladněji, než když jdete pěšky.
0: Chápu, to platí samozřejmě to samé i pro cyklisty, jenom aby jsme měli jasno. Poslední věc, ohledně pocitové teploty. Je možné tedy, že pocitovou teplotu řekne do vysílání jinak při vstupních datech Pavel Karas i Alena Zárybnická?
1: Tak to si určitě nemyslím, tam jsou daná jasná pravidla, takže když dnes bude foukat vítr, který bude čerstvý s těmi nárazy kolem 55 km v hodině, tak ta pocitová teplota bude v průměru o 5 až 6 stupňů nižší oproti té naměřené.
0: A co meteorologický jízdní řád od úterý do neděle? Čeká Prahu a střední Čechy plynulá jízda nebo několik změn směru a s jakým počasím dojedeme až do víkendové stanice?
1: Tak bude to takové postupné, když bych přirovnal oteplování k zrychlování, tak pomalinku se nám bude ten vláček rozjíždět, protože ty teploty budou v následujícím týdnu samozřejmě stoupat. Jak už jsem říkal, to pondělí bude nejchladnější. Čekají nás dny, kdy bude více oblačnosti, ale čekají nás i dny, kdy bude svítit slunce. A právě k víkendu by se to počasí mělo vylepšovat a ta teplota by se měla dostávat i nad 20 stupňů Celsia, takže nás, myslím, čeká příjemný, slunečný a řekl bych docela i teplý závěr týdne.
0: Stejně mám pocit, že ten svatý Petr si nevzal Lexaurin, protože je to prostě takové halabala.
1: Je to takové halabala podzim, no, co se dá dělat. Musíme si počkat zase na ty jarní měsíce, případně na léto, kdy to počasí bývá stabilnější.
0: Pavle, děkujeme za předpověď počasí, ještě jednou připomínáme, v pondělí platí, řekněme, čísla.
1: Tak v pondělí teploty mezi 14 a 17 stupně Celsia.
0: A samozřejmě, kamaše, ve správném šití na sebe, ať nám hned nenastydne cokoliv, co pod nimi máte. Pěkný den.
1: Přeju krásný den všem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Ještě si tu aktualizuji informace z dálnice D5, jak to tam teď po ránu vypadá, jestli je stále uzavřeno, není, ale slovo nejdřív má Kateřina Jelenová z dispečinku TSK Praha. Ta kouká do monitorů a co vidím, řekne teď.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dálnice D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru je uzavřená. Odklízejí tam následky hromadné nehody, na místě zasahuje několik vozidel záchranářů, hasiči. Kolona se vleče od Loděnice z 9. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 10, následně se pokračuje po souběžné silnici 605 přes Loděnici a Rudnou. Ideálně pokračujte po staré až do Prahy. Dálnice je totiž ucpaná i mezi Rudnou a okruhem. Příčinou je omezení na Rozvadovské spojce, na jejím začátku se projíždí pouze pravým pruhem. A přímo v metropoli pokračuje kromě silné ranní špičky s tím spojená regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Před Mrázovkou tak postává kolona v Dobříšské, ještě předtím naberete zdržení na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. V Troji před Blankou se dlouze popojíždí už v Liberecké, z konce Cínovecké, také v Povltavské od Čuprovy i v Trojské téměř od Čechovy školy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Hodiny ukazují 7.52, nejvyšší čas povolat do vysílání Věru Martinovou. A hned po ní i Petra Jungmana. Půjdeme do minulosti. Současnost, pondělí 21. září, pěkné ráno.

0: To je hezké poslání nebo motto Věra Martinová. Atmosféra letních bouřek, zprávy v 8 už za 5 minut. No tak snad je stihneme na čas.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.

0: budou i zprávy. Myslím, že příště už se nebudu sázet o to, jestli začnou včas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Dálnici D5 na příjezdu do Prahy blokuje hromadná nehoda. Od dneška jezdí nová trolejbusová linka 52 mezi Pražským Smíchovem a Jinonicemi. Čekáme polojasno, postupně zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy neprůjezdná. Na 7,5 kilometru nedaleko Rudné se srazilo 7 osobních aut, dodávka a minibus. Jak dlouho potrvá odstraňování nehody, mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová odhadovat nechtěla.
6: Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a dálnice D5 je v tomto úseku ve směru na Prahu zcela uzavřená.
4: Autobusovou linku 137 v Praze ode dneška plně nahradila trolejbusová linka 52. Jezdí ze zastávky na Knížecí na Valtrovku. Každý druhý spoj také zajíždí do Jinonic. Start plnohodnotného provozu umožnilo přebírání nových vozů tureckého výrobce Bozankaya. Doteď 52 jezdila v omezeném provozu s jedním trolejbusem. Výhodou elektrických vozů je tiší bezemisní provoz a schopnost získávat energii z brzdění při jízdě z kopce. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. Okolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
7: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdejů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
4: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Sport. Fotbalisté pražské Sparty v 9. kole šance ligy vyhráli v Olomouci 3-0. Trenér Sparty Brian Priske udělal oproti středečnímu zápasu v Jerevanu jen 2 vynucené změny v sestavě a po zápase si pochvaloval, jak stabilní základní jedenáctka pomáhá s výkonnostním progresem týmu v posledních dnech.
8: Snažíme se sestavu co nejvíce ustálit. Je to logické a je důležité, že se stabilizovala výkonnost i nových hráčů, kteří se zapojili později. Aby náš tým mohl připomínat dobře fungující stroj, potřebujeme konzistentní výkonnost. A podle mě se nám to daří i tím, že se nám ustálila sestava, která v posledních 2 týdnech udělala velký herní progres. A v této kvalitě hry musíme pokračovat i dál.
5: Počasí.
4: Čekáme zpočátku polojasno, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Stále uzavřená dálnice D5 před Prahou, hromadná nehoda u loděnice. Musíte na objízdné trasy, přes D6 bych to úplně nedoporučoval, osobní auta k D4 to by šlo. A nebo podél dálnice po staré, to by také šlo, ale je také dost ucpáno. Když se podívám ještě i na jiná místa, kde se co děje a jak to tam vypadá, taky pokračuje ještě v šetření nehoda na okruhu, 2 auta v odbočovacím pruhu na exitu 26 ve směru k dálnici D1. Jinak nic. No, Černý Petr, karta, kterou si vytáhli cestující a automobily z D5. No, držte se a ať máte lepší týden.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Takovou velkou radost mám, kdybych zítra nevysílal, zcela určitě. Ráno v 7 sraz Újezd Praha. Nebudou tam prodávat nedostatkové zboží, ale poprvé na sebe oficiálně mrknou jízdním řádem svojí cestou ze zdola nahoru nebo z hřejška dolů. Dvě kabiny, ale která je víc zamilovaná, netuším. Prý mrkat nebudou obě dvě a po každé jízdě, nebo během každé jízdy. Lanovka na Petřín zkrátka v provozu od zítřka od 7 hodiny ráno. Další informace na pit.cz a nebo v Region Expressu.
5: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ramazzotti v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pondělí. A jak bude, řekne Pavel Karas.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Svítí slunce, já myslím, že třeba na Benešovsku by měly ty sluneční paprsky mít větší intenzitu než třeba na západě středu Českého kraje. Teploty nic moc, musíte se trošičku přioblékknout, protože teplota se pohybuje mezi 7 a 11 stupni. Nás čeká taková ta proměnlivá, většinou ale velká oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině Česka se budou vyskytovat poměrně četné přehánky, takže i v severovýchodní polovině středních Čech občas sprchne, naopak na jeho západě čekáme přehánky jenom výjimečně. Co se týká teplot, tak ty se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupně Celsia, takže můžu říct, že to pondělí bude vlastně tím nejchladnějším dnem tohoto týdne a navíc bude tu pocitovou teplotu snižovat čerstvý severozápadní vítr i s nárazy kolem 55 km v hodině, který by měl k večeru slábnout.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dobré ráno, před Barandovským mostem trvá zdržení jak na jižní spojce téměř od nájezdu z Vídeňské, tak ve Strakonické od sjezdu z okruhu plno i dál za mostem ve Zlíchovském tunelu i v Dobřížské. Vjezdy do tunelu stále regulují. Jižní spojka je hodně ucpaná i ve směru na Černý most. Kolona se posouvá od podjezdu magistrály za Spořilov. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se popojíždí v celé délce od sjezdu z Cínovecké až dolů ke křížení s Poděbradskou. V opačném směru, tedy nahoru do Letňan, naberete zdržení v nesouvislé frontě mezi Kolbenovou a Cínoveckou. A dálnice D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru zůstává neprůjezdná. Pokračují tam s odklízením následků hromadné nehody. Na místě zůstávají i záchranáři. Kolona narostla až k Vráži na 13. kilometr. Sjíždějte na exitu 14 a dál do Prahy pokračujte po souběžné silnici 605.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: vámi raní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, co se chystá za program nejen do dnešního dne, ale vůbec do celého týdne. No tak doporučuji zásadní informace zjišťovat na našem webu někde jinde rozhlas.cz nebo střednichechy.rozhlas.cz. Taky tam najdete informace ze středních Čech o tom, co se kde děje. Rozhodně se připravte také na volby, nejen tím svým hlasem, ale také i tím, že vás budeme informovat jasně, zřetelně ze středních Čech, ale jak říkám, zase střednichechy.cz. No a podrobné čtení nejen ze středních Čech, ale vůbec i z dalších regionů, domácí zprávy z Česka a nebo ze světa a i ze sportu i na irozhlas.cz. Tak se podívejte, sosejte data, která potřebujete, jsme tu pro vás. Jo, mimochodem, naši humoriádníci jsou tu také pro vás, ne že ne, i v tom startujícím 39. týdnu. Je dobré vědět, že se o vás postarají ti nejlepší z nejlepších, takže když se podívám do seznamu, aktuálně humoriádníci budou po 16. hodině spolu s moderátory Patrikem nebo Pavlem. No ale kdo konkrétně dorazí, která pětice, řeknu vám za chvíli. Teď přichází dvojice Uli Šíp.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek. Jak jsem rozkrádal společný majetek. U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to.
0: Jo, taková bude humoriáda.
2: Síla, víte?
3: Humoriáda.
2: Tak vás tady, tedy vítáme.

0: Tak se už usaďte, jo, protože už opravdu budeme začínat, člověče.
1: A nestrkejte se, protože stačí, když si v klidu najdete svoje místo, víte, nasadíte úsměv na sebe, no a bude to fajn.
2: My jsme si pro vás připravili veselý program a budeme rádi, když se budete hodně nahlas smát, když budete tleskat a vůbec, když prostě budete slyšet.
3: Jak to, že netleskáte? Tleskat. Humoriáda.
4: Ten pěti lístek startuje dneska Švormova. Zítra pokračuje Konvalinkovou, středa Macháčkovou. Ve čtvrtek dorazí kolega Lábus a je mi ctí i pátečním kolegou Cibulkou. Ať se vám příjemně poslouchá Český rozhlas Střední Čechy. Hezky se bavte, nejen dneska, ale vůbec. Když některé věci stojí za prd, tak u nás se dostanete do té duševní rovnováhy určitě.

0: naše vysílání obsahuje odkazy k našemu prezidentovi, bývalému Václavu Havlovi. Dokonce i Mariánské náměstí v Praze připomene Václava Havla, a to už dneska celodenním programem k jeho nedožitým 90. které připadají na 5. října.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Jednorázová jízda bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením. Praha se dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice. Radnice Lysé nad Labem nechá vystavit návrhy z architektonické soutěže na nový domov pro seniory. Všech 33 návrhů si můžou lidé prohlédnout od zítřka do 24. září. A dnešní počasí čekáme zpočátku polojasno, postupně proměnlivou až velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Začínáme jak jinak než na dálnici D5. Dálnice byla uzavřená a je stále neprůjezdná. Ne. Změna dálnice D5. Příjezd do Prahy z Plzně opět možný, kilometr 7,5 ve stoupání za Loděnicí stále odstraňují následky hromadné nehody. Před malou chvíli pustili na Prahu alespoň levý pruh. Je to sice málo při ranní špičce, ale aspoň něco. Kolona je aktuálně od 14. kilometru a nehýbe se. Ucpává se i objížďka, nebo ucpaná je i objížďka z Vráže a Loděnice. Dálnice D6, kdybyste volili jako náhradní trasu, tak tam byla ta nehoda těsně před Prahou ve směru do Prahy už zlikvidována, ale i tam čekejte kolony. A další problém, který vidím, nehody v Praze, konkrétně třeba nehoda v korytech, v Průmyslové, kdo jedete také opatrně, tam jsou dvě auta v sobě, nákladní, osobní, a to vlastně na té velké křižovatce ve Štěrboholech, a to by asi stačilo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Sice to nevymyslela ona, ale použiju to, co řekla hojahou, to je v jedné písnice, můžeš pokračovat.
1: 80. narozeniny dnes slaví herečka Daniela Kolářová a oslaví je jak jinak než na jevišti. Její víc než půl stoletou hereckou dráhu připomeneme za chvíli.
0: Žlutý pes.

0: přesně za 6 minut bude 8:45. A už se dívám dál do scénáře našeho vysílání. Co tady vidím? Osmičku nulu nebo nulu osmičku Kolářová Daniela nebo Daniela Kolářová. Nedělám si srandu. Sedět doma a koukat do zdi, tak prosím vás, to je pro ní ta nejhorší představa vůbec. Proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. A dneska slaví 80. narozeniny. My je slavili už včera odpoledne s Patrikem. Herečka Daniela Kolářová stála na jevišti poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula taky vlastně jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i u rozhlasového mikrofonu.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Ještě jednou všechno nejlepší Daniele Kolářové, která slaví 80.
2: Vám takhle režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
3: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
2: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
3: Rádio je úžasná věc.
2: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
4: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
2: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
4: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
2: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
5: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
3: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
4: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
6: To jsem idiot.
7: Papi, kde je idiot?
4: To je náš dědeček.
2: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
8: Na zítřek jsem všechno zařídila.
2: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: To rozhodně nebude předpověď počasí. Takový nápoj tady teď mám. Dneska čekáme 14 až 17, taková oblačnost, takové ty rychlé mraky, jak se mění, i sluníčko bude, ale budou i dešťové kapky. 14 až 17. A Pavel Karas a výhled.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Bude to takové postupné, když bych přirovnal oteplování k zrychlování. Ty teploty budou v následujícím týdnu stoupat. Čekají nás dny, kdy bude více oblačnosti, ale čekají nás i dny, kdy bude svítit slunce. A právě k víkendu by se to počasí mělo vylepšovat a ta teplota by se měla dostávat i nad 20 stupňů Celsia. Takže nás čeká příjemný, slunečný a docela i teplý závěr týdne.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Nejen na městském okruhu regulují vjezdy do tunelu, i na jeho hlavní části ve směru z D1 k letišti. Nejprve se jede pomaleji před omezením mezi Jesenicí a Vestcem, pak zastavíte na druhém kilometru právě kvůli zmíněné regulaci do třetice i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Odtud k Ořechu je to přibližně na čtvrt hodiny. Jedete-li okruhem z druhé strany, tedy od letiště, zpomalíte nejprve před omezením u Aviatické. Kolona od sjezdu na Tuchoměřice ze třetího kilometru na 10 minut, poté zastavíte na úrovni sjezdu z Karlovarské z 26. kilometru až za Ořech na 18. Je to na bezmála půl hodiny. A na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru obnovili provoz, alespoň v levém pruhu. Na místě zůstává několik vozidel záchranářů, pokračují s odklízením následků hromadné nehody. Kolona stále velmi dlouhá, dává se do pohybu jen velice pomalu, sune se od vráže z 13. kilometru více než půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
5: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
4: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Doufám, že jste si o víkendu odpočali. Mně se zdálo celý víkend o Ivetě Chlumské. Tak si to představte. Jako kdyby jsme spolu sloužili v sobotu i v neděli. Neuvěřitelné.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Do Mladé Boleslavy vyrazte za komorní hudbou. V kostele svatého Bonaventury vystoupí Benevicovo kvarteto společně s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou. Zazní Haydn, Dvořák i Respighi. Koncert začne v 19 hodin a je součástí cyklu Rok na čtyři doby. V Kolíně se vydejte na stezku paměti. Start je mezi 3. a 5. hodinou před městskou knihovnou v Husově ulici. Trasa je určená jednotlivcům, dvojicím i větším skupinám. A spojuje pohyb venku s trénováním mozkových závitů. Městské kino Slaný zve od 5 odpoledne na českou romantickou komedii Dokonalý den v režii Jiřího Matouška. Anna cestou na důležitý pracovní pohovor potká ve vlaku spontánního Edu, který ji přiměje vystoupit z její pečlivě naplánované životní dráhy. Po nečekaném dobrodružství se jejich cesty znovu rozdělí. Anna se ale brzy ocitne před velkou volbou mezi dvěma muži a dvěma velmi odlišnými představami o životě. V hlavních rolích Vladimír Polívka, Kateřina Marie Fialová a Tereza Kostková. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Dnes by je měla oznámit. Dělníci betonují tunel na obchvatu Jizerního v Telná na Mladoboleslavsku. Čekáme polojasno, postupně zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
2: Na stavbě obchvatu Jizerního v Telná na Mladoboleslavsku začínají stavbaři betonovat tunel. Ten bude dlouhý 270 metrů, celá nová silnice pak má mít 1 km a 300 metrů. Součástí zahloubeného tunelu mají být i speciální protihlukové stěny. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
4: První typ tunelu tady u nás, který vlastně bude mít při vjezdech a výjezdech odlučnění, v podstatě něco podobného, co běžně dneska vidíte třeba v Rakousku v tunelech a tak dále, takže tady vlastně bude první tunel, na kterým se to bude takzvaně jako vyzkoušet.
2: Práce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. Praha 3 opraví plácek mezi ulicemi v Rozkvětu a pod Jarovem. Zatím prostor kromě hlavního města vlastnilo taky bytové družstvo. Žižkovská radnice ho získala odkupem a výměnou za jiné pozemky, říká mluvčí úřadu Petr Habáň.
5: Revitalizaci Jarovského plácku plánuje Praha 3 už několik let. Bohužel pozemek byl v majetku několik různých vlastníků a bylo proto potřeba pozemky získat. Nyní se tedy otvírá možnost tento vnitroblok proměnit. Do výsledné podoby by mohou samozřejmě promluvit i lidé ze sousedství. Sport.
2: Fotbalisté pražské Slavie vyhráli nad Plzní 2-1 a tabulku šance ligy vedou o 3 body před Libercem. V 9. kole taky Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Zlín tak získal první bod v této sezóně šance ligy.
1: Počasí.
2: Čekáme zpočátku polojasnou, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Stále sledujeme situaci na plzeňské dálnici D5. Na příjezdu do Prahy před Rudnou na 7. kilometru byla kvůli hromadné nehodě uzavřená. Teď už se projíždí levým pruhem, ale hodně pomalu a opatrně. Na místě totiž stále zasahují záchranáři s těžkou technikou a vyprošťují havarovaná vozidla. Kolona se tak zdaleka nekrátí, tedy je to spíše naopak, narostla až ke sjezdu na Vráž na 14. kilometr a k místu nehody se posouvá asi 40 minut. A pokud na exitu 14. jíždíte, počítejte s ucpanou souběžnou 605 před Vráží, fronta pokračuje i dál k Loděnici, hodně plno je pořád i před Rudnou, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: A já vám přeji krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
6: Jsme rádi, že vám na začátku nového pracovního týdne můžeme dělat společnost. Máme připravenou příjemnou muziku, abychom vás tak nějak nastartovali do toho nového pracovního týdne. Kapela Tým, také Michal Tučný, Iva Frilingová, Miki Žbirka a další. A představíme Martinu Kovářovou z Českého Brodu. Ona pomáhá koním a lásku ke zvířatům proměnila v povolání. O jaké profesi původně sněla, tak to uslyšíte v naší reportáži už za chvíli.

0: Modern Talking a Sherry Sherry Lady, 14 minut po deváté a my se teď vypravíme za koníky. Původně snila ale, že se stane fyzioterapeutkou a bude pomáhat lidem řešit problémy s pohybem kloubů, svalů a kostí. Martina Kovářová z Českého Brodu jezdila od dětství na koni a možná proto osud její profesní cesty nakonec nasměroval jinam. Stala se manuální terapeutkou koní. Co to znamená, prozradila naší reportérce Jolaně Novákové.
1: A tady se svačí. Ustájí nedaleko Kostelce nad Černými lesy. Na mě čeká Martina Kovářová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A není sama. Kdo tady je s vámi?
2: Je tady kobylka Mája. Známe se přibližně 10 let, takže o sobě víme mnoho.
1: To si myslím. Martino, vaše profesní kvalifikace se nazývá pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat. Já jsem si to radši napsala, abych to nezvorala. Co to znamená přeloženo do řeči nás laiků?
2: To jednoduše znamená, že pomocí pouze svých rukou pomáhám koním s pohybovými obtížemi, ale nejen s tím, pracuji i v rámci prevence vzniku nějakých patologických stavů, takže předcházíme nemocem.
1: Co se na to studuje?
2: Já jsem vystudovala 5 let zemědělské univerzity, 3 roky obor zoorehabilitace a 2 roky management chovu a welfare zvířat a už během studia jsem nastoupila do vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat, který následně poskytuje i právě zkoušky pro tuto profesní kvalifikaci.
1: Děláte manuální terapii? To je nějaká masáž, nebo v čem je to unikátní?
2: Manuální terapie využívá několik specifických technik a pracujeme vždycky v rámci toho ošetření na úplně celém zvířeti. Nevynecháváme jedinou část.
1: Vy mi ukážete nějaké hmaty, které v manuální terapii používáte. Pojďme za Májou.
2: Tak, položím obě ruce na tělo koně a velmi jemnými a takovými citlivými pohyby zprvu prověřuju, jak je tkáň prostupná, jestli tam jsou nějaká tuhá místa, příkladně u nějakého zranění tam bude úplná rigidita, úplně ta tkáň půjde proti mně.
1: A to pozná každý takhle, když položí na koňský hřbet ruce, tak pozná každý, co se v tom těle děje?
2: Dá se říct, že ano, ale určitě je proto potřeba mít nějaký cit a určitě ho jde budovat. Takže s postupující praxí věřím, že toho je schopen každý. Nejdůležitější je znalost anatomie, bez té se prostě manuální terapeut opravdu neobejde.
1: No a když zjistíte, co koníkovi je, tak uděláte co?
2: Důležité je zmínit, že já nediagnostikuji, to dělá veterinární lékař, s kterým velmi často spolupracujeme a rádi, je to potřeba.
1: A když veterinář pojmenuje problém?
2: Pomáháme tomu tělu, aby se navrátilo do vyváženého, rovnovážného stavu.
1: A to je váš splněný sen?
2: Úplně jako malá jsem chtěla být doktorka, ale od té doby, co jsem o této profesi slyšela, dozvěděla jsem se, že existuje, tak to byl určitě sen. Takže ano, teď žiju svůj splněný sen.
1: Je jasné, kdo chtěl mít poslední slovo, ale já se nedám. S Martinou Kovářovou si povídala Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Reportáž, článek a taky fotogalerii jako tradičně najdete na našem webu střednichechy.rozhlas.cz. Uvidíte tam nejen Martinu Kovářovou, ale i kobylku Máju, která se natáčení také zúčastnila.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V Praze 1 začalo fungovat vůbec první mediační centrum v Česku. Místní tam budou moct řešit třeba neschody mezi sousedy. Podrobnosti řekneme za chvíli.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Jak děkuje se andělům, zpívala kapela Kex. My vám teď prozradíme, že lidé v Praze 1 budou moct řešit své sousedské spory v novém komunitním mediačním centru. To otevřela městská část, aby předcházela zbytečným soudním sporům a vyhroceným konfliktům mezi obyvateli nebo třeba živnostníky. Služby budou ve většině případů zdarma.
1: Nové mediační centrum se nachází v činžovním domě v Navrátilově ulici. Je tady několik místností s křesly a stolečky, kde můžou obyvatelé Prahy 1 v klidu řešit svoje neschody, říká výkonná ředitelka společnosti Conflict Management International Dana Potočková.
2: Já si myslím, že to, co začne dělat velkou válku nebo rozbroje, jsou maličkosti. Přesunutí popelnic nebo uspořádání prostě nějakých pravidel v domě. Tak to si myslím, že začne to maličkostma. Když se to nějakým způsobem nevyřeší v počátku, tak to pokračuje bitvou.
1: A doplňuje, že lidé budou konflikty probírat za přítomnosti takzvaných mediátorů, kteří jim pomůžou najít společné řešení.
2: Mají za sebou mediační výcvik, mají i specializaci v oblasti komunitní mediace a dostávají metodickou podporu a supervizní podporu po celou dobu jejich praxe.
1: Podle první dámy Evy Pavlové jsou mediační programy prevencí proti vyhroceným konfliktům i psychickým problémům.
3: Mnohdy je to i taková prevence těch psychických problémů, kteří mezi sebou mohou mít děti, kteří mohou mít dospělí, a ty konflikty někdy přechází až opravdu nehezké věci a ta mediace tomu může předcházet.
1: Mediační centrum bude pro občany otevřené po dohodě vždy do 3 hodin, říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
4: Kdokoliv, kdo je občanem Prahy 1, může se operativně domluvit s koordinátorkou mediačního centra, která mu nabídne termíny, zjistí, zda vůbec ta situace vlastně je vhodná pro řešení a domluví se na dalším postupu, který potom už bude probíhat vlastně zde v prostorách mediačního centra.
1: Nové komunitní mediační centrum v Navrátilově ulici je první svého druhu v Česku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Střední Čechy.
0: Jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a prezidentem? Nová inscenace Vašek se na něj dívá především jako na člověka, kluka, který pochyboval o sobě, hledal svoje místo a nakonec ovlivnil dějiny. Premiéru má dnes v pražské Peškovce. Podrobnosti přidáme za chvíli.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: na čase být.
1: Možná si taky dopřáváte právě teď ve 9:45 dobrý kafe, jako tom zpívala Lucie Bílá, a my vám k tomu prozradíme, že přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. A premiéra je dnes večer v pražské Peškovce.
2: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov. A začal jsem chodit do místní školy.
3: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
2: Tak tedy půjdu do vězení.
3: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
4: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
3: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
5: Do sebe nepříliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude k smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
3: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
4: A zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
3: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení, nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
5: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvale se něčeho děsící. Přitom se mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, závěrně hodně rozvážen a houževnatý.
3: Inscenace vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na první prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Právě v jeho kreativním centru Peškovka má dnes Vašek premiéru a nabízí také dopolední reprízy určené školám. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Za 12 minut nám bude odbíjet 10. hodina, uslyšíte další zprávy s Tamarou Kocourkovou, a jestli máte doma prvňáčka a chcete, aby se postupně naučil chodit sám do školy, tak nás určitě poslouchejte i nadále. V Poříčí nad Sázavou na Benešovsku dnes policisté a taky zástupci BESIPu dětem připomínají, jak se bezpečně při cestě do školy pohybovat. Je tam na místě i naše reportérka, my se s ní spojíme a dozvíme se víc. Tak si na to počkejte i vy a mějte krásné pondělí.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. V Lysé nad Labem vystaví architektonický návrh nového domova pro seniory. Čekáme polojasno, postupně zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
4: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam se v té vládní koalici ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měly být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
3: Radnice Lysé nad Labem nechá vystavit návrhy z architektonické soutěže na nový domov pro seniory. Všech 33 návrhů si můžou lidé prohlédnout od zítřka až do 24. září. Otevřeno bude vždy od 15 do 19 hodin, říká mluvčí města Alžběta Trousilová.
5: Lidé se v prostoru bývalé diskotéky Kalypso hned vedle Lyského nádraží mohou podívat, jak si domov pro seniory v našem městě představují architekti z Kanady, Číny, USA nebo z Indie. Množství návrhů dorazilo z evropských zemí, jako třeba z Itálie, Španělska nebo Portugalska. A asi polovina přišla z České republiky.
3: Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou Nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová, nebo taky osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadne na 5. října. Sport. Fotbalisté pražské Slavie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. V Edenu rozhodl v nastavení z opakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
6: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme repre pauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
3: Výhru slaví také Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Počasí. Čekáme zpočátku polojasno, postupně proměnlivou až velkou oblačnost. Hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru uklízejí po ranní hromadné nehodě. Už se jede levým i pravým pruhem. Kolona kamionu začíná už těsně za sjezdem na Vráž. Na 14. kilometru osobní auta brzdí až na úrovni Loděnice. Na 10. zdržení čekejte minimálně půlhodinové, bude se ale postupně krátit. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pokračuje středočeské dopoledne a s vámi je dál Iveta Chlumská.
7: Pokračujeme a stále přejeme hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
3: Čím naplníme následující hodinu? Samozřejmě příjemnou muzikou. MIG 21, Roxette, Hana Zagorová, Karel Zich a další. Taky si osvěžíme vzduch okurkou, alespoň Jarka Vykoupilová prozradí tedy, jak na to. A jestli máte doma prvňáčka a chcete, aby se postupně naučil chodit do školy sám, tak určitě zůstaňte s námi. My se totiž přesuneme do Poříčí nad Sázavou na Benešovsku. Tam totiž dnes policisté a taky zástupci BESIPu dětem připomínají, jak se bezpečně při cestě do školy pohybovat.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Roxette na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a žáci prvních tříd z Poříčí nad Sázavou u Benešova se dnes učí, jak se mají bezpečně pohybovat po obci. Policisté a zástupci BESIPu s nimi prochází nebezpečné křižovatky, přechody pro chodce a taky ukazují jim, jak se v pořádku dostat do školy a zpátky domů. Naše reportérka Věra Hajková se k procházce s dětmi přidala a teď je s námi ve spojení. Věro, přeji ti hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Pověz, jak tedy taková procházka s prvňáčky po obci vypadá?
1: Já musím říct, že procházka je velmi akční. Nebyla totiž jenom o cestě do školy jako takové, ale o tom, co na ní může na děti čekat. Takže u silnice byly nachystané třeba injekční stříkačky nebo taky třeba náboje ze zbraní, aby děti věděly, že na nic takového nemají sahat a mají to oznámit dospělým. Na děti čekal pak taky policejní psovod, který zase vysvětloval a ukazoval, jak se chovat, když potkají volně pobíhajícího psa, že si mají stoupnout bokem a hlavně se mu nedívat do očí, nezvedat ruce, neutíkat před ním. No a nebo jak se mají chovat, když potkají někoho se psem na vodítku a chtějí si toho psa pohladit. Děti říkali, že se psovi musí prvně představit, tak se dozvěděli, že hlavně se musí prvně zeptat pánička, jestli je pes hodný a jestli si ho mohou pohladit.
0: Věro, umí děti dopravní značky a umí taky bezpečně přecházet?
1: Tak tuhle část měl zase na starosti zástupce BESIPu, tu předtím policejní preventista. A u toho přecházení a u těch znalostí značek děti docela uspěly, základní značky zvládaly dobře. Trochu horší to pak bylo u přecházení samotného, hlavně při tom rozhlížení, protože se některým ještě plete pravá a levá ruka. No a taky si děti nechtěně vyzkoušely, že když stojí u přechodu, neznamená to, že řidič automaticky zastaví. Jeden mladý řidič totiž na přechod bez jakéhokoliv rozmyslu bez ohledu věl, i když nás u něj stálo asi 30.
0: Snaží se i vedení obce nějak zvýšit bezpečnost u školy třeba nějakými omezeními?
1: Těch bezpečnostních prvků je tady, já bych řekla, docela hodně. U školy jsou retardéry na zpomalení toho provozu, povolená je tady maximální 30-kilometrová rychlost. U školy nechala obec nedávno udělat i nové velké parkoviště, a to pro pohodlné a hlavně bezpečné vystupování a nastupování dětí.
0: Jak jste slyšeli, žáci prvních tříd z Poříčí nad Sázavou se dnes učí, jak se mají bezpečně pohybovat po obci. Naše reportérka Věra Hajková přidala podrobnosti. Věro, my ti děkujeme. Hezký den. Dětem bezpečnou cestu a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Taková okurka může být nejen součástí jídelníčku, ale my si s ní můžeme osvěžit i vzduch. Jak na to prozradí už za chvíli Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Tak si počkejte.

Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Jsme stálí, zpívali Petra Janů a Jiří Bareš, my jsme stále s vámi, tedy na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Taková okurka nemusí patřit třeba jenom do salátu nebo k jídlu, ale může nám osvěžit i vzduch. Jak na to prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jakub Smolík z písní Až se ti jednou bude zdát, za chvíli taky Eláni, Phil Collins, a pohledneme do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti se váží k 21. zářijovému dnu. Tak si na to počkejte a krásný den všem.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Skvělý Phil Collins přispěl do našeho pondělního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy svou písní. My přispějeme informacemi z kalendáře. 21. zářijový den máme. Ozdobilo nám ho jméno Matouš, má hebrejský původ a podle významu je doslova darem z nebes. Tak Matoušové, všechno nejlepší. Herečka Ada Berka, Regina Řandová nebo folková zpěvačka Pavlína Jíšová slaví den narozeninový. Další události připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Svatý Matouš je patronem celníků, účetních, finančníků a bankéřů. A po svatém Matouši čepici na uši. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vzpomínáte na 6 let starou apokalyptickou explozi dusič nanu v přístavu v libanonském Bejrutu? Něco podobného zažilo před 105 lety v roce 1921 i sousední Německo. Ve skladech chemičky BASF v Ludwigshafenu u Rýna explodovala směs 4,5 tisíce tun síranu a dusič nanu amonného. Detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusič nanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Před 15 lety v roce 2011 šokovala americká skupina R.E.M. fanoušky. Ukončila svoji veleúspěšnou kariéru. Existovali 31 let. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. Před 110 lety se narodil Joseph Cyril Bamford, zakladatel britského výrobce těžké stavební a manipulační techniky. Firma nese jeho iniciály JCB, tedy JCB. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat z toho býka, prosím vás?
2: 75 má módní návrhářka Liběna Rochová. A já přeju pěkný den.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Úderem 11., což bude za 13 minut, nabídneme další zprávy. Chystá je pro vás Tamara Kocourková a pak se vypravíme do Velvar na Kladensku. Tam totiž chystají novou expozici českých dobrovolných hasičů. A přidáme i příjemnou muziku, tak určitě zůstaňte v naší společnosti a mějte se, jak jen nejlépe to půjde.

Víte, že ve lhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Tisíce lidí se stěžují na výpadky internetu autů. V Rusku skončily volby do dolního parlamentu, vede strana Jednotné Rusko. Čekáme polojasno, postupně zataženo a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Někteří zákazníci autů můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na svém Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží autů pracuje, doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně i opakovaně. Skončily volby do Ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
3: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas.
2: Rakovník chce ve sportovním areálu vybudovat novou tribunu. Místní klub požádal fotbalovou asociaci o dotaci přes 3,5 milionu korun. Odhadované náklady jsou celkem asi 8 milionů. Část přispěje také město, říká mluvčí Rakovníka Kateřina Hradilová.
4: Podíl žadatele je 4,4 milionu korun. Nyní bude záležet na získání dotace, aby mohl být projekt co nejdříve realizován. Severní terénní tribuna je součástí komplexního projektu obnovy tohoto areálu, na kterou má město zpracovanou projektovou dokumentaci, rozpočet i dáno stavební povolení. Sport.
2: Obránce David Zima a záložník Denis Višinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Deniou je nahradí Ondřej Krečfaluši a Martin Schubert. Krečfaluši pravidelně nastupuje za belgický klub Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je aktuálně nejlepším střelcem fotbalové šance ligy. Počasí. Čekáme zpočátku polojasno, postupně proměnlivou až velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině našeho kraje, tam se přidají přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru v místě ranní hromadné nehody zůstává neprůjezdný, už jen stoupací pruh, vše řádně označené světelnou šipkou. Kolony se celé rozjely, zdržení nenabírají už ani nákladní soupravy. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti trvá silný provoz, pokračuje i regulace vjezdů do obou tunelů. Kamiony zastavují už kousek za dálnicí na úrovni Modletic, osobní auta zpomalují až na výjezdu z Lochkovského tunelu. A na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most trvá o něco silnější provoz od sjezdu. Na Dolní Počernice za Europarkem už se zrychluje a celkem svižně se pokračuje až k Barandovskému mostu i dál na Smíchov. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy. Vy posloucháte Středočeské dopoledne a s vámi je dál Iveta Chlumská.
5: A stále vám přeji krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
2: Poslední hodina našeho dopoledního vysílání, čím ji naplníme? Dozvíte se, že nízkoprahové kluby ve Středočeském kraji se dneska otevřely laické i odborné veřejnosti. Taky se vypravíme do Velvar na Kladensku, tam totiž chystají novou expozici českých dobrovolných hasičů. Součástí bude taky interaktivní hra. Jak příprava výstavy vypadá, zjišťoval náš reportér. Podrobnosti přidáme za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut po 11. Stále vám přejeme krásné pondělní dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Hasičské přilby, uniformy nebo hašení budov ve městě pomocí interaktivní hry. To všechno uvidí nebo si vyzkouší návštěvníci Městského muzea ve Velvarech na Kladensku. V jeho areálu je taky bývalá hasičská zbrojnice. Nová výstava bude od října k vidění právě tam.
1: Hasiči se v minulosti svolávali třeba zvonem nebo trubkou. Obojí si budou moci vyzkoušet návštěvníci Velvarského muzea. My teď stojíme s kurátorkou Lucí Fricovou uprostřed staré hasičárny, která je zatím prázdná. Když se podíváme nahoru, tak vidíme dřevěné trámy, dokonce tady zevnitř vidíme i tašky, které jsou na střeše. Jaká je vlastně historie té budovy?
2: Velvarský hasičský dobrovolný sbor založil Karel Kron v roce 1864. A když ho zakládal, tak vlastně od města dostali tadyhle tu kůlnu. Měli tady uskladněnou nějakou techniku a dostali to jako vlastně zázemí tadyhle od města.
1: Já jsem někdy četl, že to je dokonce nejstarší hasičárna v Česku nebo dokonce i v Evropě, tak je to pravda?
2: Velvarský hasičský sbor byl první český dobrovolný hasiči v Čechách.
1: Vy tady chystáte výstavu českých dobrovolných hasičů. Co tady všechno návštěvníci uvidí?
2: Když sem k nám návštěvníci přijdou, tak tady samozřejmě uvidí nějaké dobové věci, uvidí tady dobové fotky. Ale celá ta hasičárna bude koncipovaná jako úniková hra. Vy sem přijdete a budete mít dvě možnosti. Budete mít možnost zúčastnit se únikové hry, anebo si budete chtít jenom prohlídnout expozici. A tak asi to ještě nemáme úplně vymyšlený, ale asi nějakým zvoněním na zvon spustíte hru a stanete se dobrovolnýma hasičema mužstva Karla Krona a začnete hasit Velvary, řešit různé úkoly, hledat po expozici takové malé figurky hasičů.
1: Ty pak budou hráči umisťovat do uměleckého díla, na kterém pracovali studenti Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Pomáhal jim s tím i Mikuláš Petrík.
3: Po diskuzi s týmem jsme se dohodli, že to bude taková velká podstava, kde budou čtyři podstavce, na kterých budou 3D tištěné budovy z toho města, takový dominanty, je to kostel, radnice a pražská brána, ještě hospoda tam jedna důležitá. Dovnitř budeme dávat LED panely, který budeme animovat a bude to jako dávat vizuál toho, že ty budovy hoří a to dává hráčům možnost jako uhašovat ty budovy.
1: Svou historii si pravidelně připomínají také sami dobrovolní hasiči. Potvrzuje jeden z nich, Michal Petráček.
4: To je vlastně ten memoriál dětky. Je to vždycky kolem toho víkendu 22. května. To je požární sport, jsou tam dvě kategorie věkový, jedna je 35 a vejš, to je ta dětkejáda, a pak je druhá soutěž je o pohár starosty sboru a to je kategorie, kde můžou soutěžit všichni bez věkového omezení.
1: A věří, že by nová výstava mohla přilákat zájemce?
4: Berem, že už je 21. století, že už takovýto klasický hasičský muzeum asi úplně netáhne, že to bude nějaký interaktivní, takže by to mohlo přitáhnout víc lidí a bude to určitě zajímavé.
1: Slavnostní otevření bude 20. října. Z Velvar na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nízkoprahové kluby ve Středočeském kraji se dnes otevřely laické i odborné veřejnosti. A až do pátku 25. září zvou na zajímavý program. Co je letos hlavním tématem, tak to nám už za chvíli řekne naše regionální stopařka Žofie Nováčková. Počkejte si na to.

0: Pavla Vítka.
1: Jan Hazen Earl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Začal týden nízkoprahových klubů, až 130 zařízení pro děti a mládež je tak ode dneška až do pátku otevřených pro veřejnost. Víc nám teď prozradí naše regionální stopařka Žofie Nováčková. Žofie, hezké dopoledne.
2: Ahoj, hezké dopoledne.
1: Pojďme nejprve našim posluchačům vysvětlit, co jsou to nízkoprahové kluby.
2: Nízkoprahové kluby jsou prostory pro děti a dospívající. Jednak tam mohou probíhat různé zájmové kroužky, ale hlavně tam mohou přijít děti anonymně, bez objednání nebo nějaké registrace. A v klubech fungují odborníci z řad sociálních pracovníků a takzvaných street workerů, kteří s dětmi řeší náročné situace a různé problémy a snaží se společně najít nějaké řešení. Můžou to být třeba problémy ve škole nebo v různých vztazích, ale taky šikana nebo experimentování s návykovými látkami.
1: Na co se letos program zaměří?
2: Letos jsou hlavní témata celkem tři: radikalizace, rezilience a evropanství. Radikalizace je dnes velkým rizikem, hlavně kvůli sociálním sítím, kde jsou mladí lidé pod obrovským tlakem algoritmů, které je mohou snadno dostat do názorových bublin. A tady nízkoprahové kluby proto vytváří prostor pro dialog a učí je kritickému myšlení. Druhé téma, rezilience, tedy odolnost, je o ochraně duševního zdraví v dnešní uspěchané době. A evropanství máme zase vnímat jako otevřenost, toleranci a příležitost poznávat svět.
1: A můžeš nám říct, na jaké zajímavé akce bys nás pozvala ve středních Čechách?
2: V našem kraji se do týdne nízkoprahových klubů zapojuje řada zařízení, třeba příbramský nízkoprahový klub Bedna a dobříšský Safe společně pořádají v příbramském junior klubu akci s názvem Cesty místo zdí. Dnes po 17. hodině tam představí propojování komunity a práce právě s mládeží. V Českém Brodě je zase klub Zvonice a ten chystá sportovní odpoledne v duchu férového fotbalu a ve čtvrtek ukáže práci street workerů u vlakového nádraží. No a další program v našem kraji najdete na webu streetwork.cz.
1: Tak to byla k týdnu nízkoprahových klubů naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Randy Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Inženýrskou nám zaspívali promovaní inženýři z kapely Rangers a my si teď ve 9:45 povíme, jak naložit s vaším volným časem. Co třeba za komorní hudbou, na Stezku paměti nebo na českou romantickou komedii se vypravit. No a kam? Tak to vám prozradí Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Do Mladé Boleslavy vyrazte za komorní hudbou. V kostele svatého Bonaventury vystoupí Benevicovo kvarteto společně s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou. Zazní Haydn, Dvořák i Respíky. Koncert začne v 19 hodin a je součástí cyklu Rok na čtyři doby. V Kolíně se vydejte na Stezku paměti. Start je mezi 3. a 5. hodinou před městskou knihovnou v Husově ulici. Trasa je určená jednotlivcům, dvojicím i větším skupinám a spojuje pohyb venku s trénováním mozkových závitů. Městské kino Slaný zve od 5 odpoledne na českou romantickou komedii Dokonalý den v režii Jiřího Matouška. Anna cestou na důležitý pracovní pohovor potká ve vlaku spontánního Edu, který přiměje vystoupit z její pečlivě naplánované životní dráhy. Po nečekaném dobrodružství se jejich cesty znovu rozdělí. Anna se ale brzy ocitne před velkou volbou mezi 2 muži a 2 velmi odlišnými představami o životě. V hlavních rolích Vladimír Polívka, Kateřina Marie Fialová a Tereza Kostková. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Dvanáctá hodina se blíží, dejte si dobrý oběd, my vám přejeme dobrou chuť a ještě vám k té chuti příjemně zahrajeme. Po 12. hodině hned po zprávách s Tamarou Kucourkovou tu bude hodina příjemné muziky. K písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány, kam ji můžete posílat, je 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera pak váš text. A nebo webový formulář je vám k dispozici na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srz plný džbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vítězné opoziční strany v německých zemských volbách nemají jistotu, že budou vládnout. Hlavní město má stavební povolení na další část metra D, zatím není pravomocné. Čekáme zataženo, později místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Německá strana AfD nevěří, že po včerejším volebním vítězství bude taky moct vládnout ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke. Ta včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
3: Kandidátka Die Linke Elif Ralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku-předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Wismaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Na stavbě obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku začínají stavbaři betonovat tunel. Ten bude dlouhý 270 metrů. Celá nová silnice pak má mít 1 km a 300 metrů. Součástí zahloubeného tunelu mají být i speciální protihlukové stěny. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
4: První typ tunelu tady u nás, který vlastně bude mít při vjezdech a výjezdech odlučnění, v podstatě něco podobného, co běžně dneska vidíte třeba v Rakousku v tunelech a tak dále. Takže tady vlastně bude první tunel, na kterým se to bude takzvaně jako vyzkoušet.
2: Práce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. Praha má stavební povolení pro část linky metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat, není proto pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Sport. Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru. Utkání Česko-Belgie začne v 16 hodin.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a zejména v severovýchodní polovině našeho kraje se místy vyskytnou přehánky. Naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy už se před Rudnou na 7. kilometru po ranní hromadné nehodě jede. Všemi pruhy i ze stoupacího odjela světelná šipka, provoz je tak zcela obnovený a v Praze je vcelku klid, jen pár míst, kde naberete 5 až 10 minut navíc. Například ve spojovací směrem k Balabence zpomaluje provoz umezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Kolona popojíždí od Jarova od křížení s Českobrodskou. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly polední zprávy a teď už jsou tady vaše písničky se vzkazem. Slovo má Iveta Chlumská.
5: A hlavně muzika. Hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
5: A taky samozřejmě vy, protože vaše vzkazy můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04. Píšete ve tvaru STC, mezera, pak váš text a dáváte pozor, aby zpráva se vešla do jedné jediné SMSky a tím pádem k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat raději přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Honza Kalousek z písní Hvězdy se mění. Na úvod písniček a vašich vzkazů my nic neměníme, jsme tu pro vás stále s příjemnou muzikou a rádi přidáme k písničkám vaše vzkazy. Píšete mi dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má hezký den a dobré počasí, napsal syn Karel. Sluníčko svítí, venku ale pofukuje docela studený vítr, takže pokud někam paní Hanko vyrážíte, tak se přioblečte.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ne, tak to rozhodně nebuďte sami, buďte stále ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Písniček a vašich vzkazů píšete mi, zdravím do studia, písničku pro dobrou pohodu posílám Helence a Miláce Bukovské, taky Aničce z Úval a z Lonic a Hance s Jiřinkou. Díky a všem fajn den přeje Anička z Kutné Hory.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy a píšete mi pondělí plné klidu a pohody vám do studia i všem věrným posluchačům a prosím zahrát Matoušům k svátku a dále Haničce s Jiřinkou a Evě Kozderkové z Prahy, napsala Veronika z Rakovníka.

0: Písničky se vzkazem.
1: 3 minuty máme po 1:30, stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy posíláme příjemnou muziku a vaše vzkazy k tomu přidáváme. Příjemný celý týden přejeme vám, Iveto, a všem posluchačům, píšete mi. Dnešní písnička je pro hezké chvíle odpolední vám do rozhlasu a taky všem přátelům. Všem hodně pohody, přejí od srdíčka 2 Jarmily. A já všechny zdravím.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků – krkavci.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Tak to byly Decibely lásky Michala Davida, teď další píseň Já nesnídám sám a Katapult a váš vzkaz. Písničku posílám svému příteli Hinkovi k dnešním narozeninám, napsala Linda. A my přejeme všechno nejlepší.

Katapult s písní Já nesnídám sám. Obědový čas se trávili ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a samozřejmě písniček a vašich vzkazů. Mám tu ještě jeden od vás. Iveto, zahrajte pro hezký den Libušce, Jarmilkám, Janičkám, Věře z Čachovic, Veronice, Stáně, Liběnce, Květě, Světlance, Jindřišce, Aničkám, Maruškám a všem přátelům. Přeji si Janiny.

Sen můj a Lízin, Stanislav Hložek a Petr Kotwald. No a za 8 minut 13. hodina přinese zprávy s Tamarou Kocourkovou a dnešním hostem Oskara Hesse bude zpěvačka Jitka Zelenková. Mějte hezké pondělí a zítra naslyšenou.

Kříže Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století. Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Silničáři omezili provoz na mimoúrovňové křižovatce mezi Pražským okruhem a dálnicí D5. Bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné odpoledne. Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Ředitelství silnic a dálnic začalo připravovat modernizaci mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu a dálnice D5. Ta je ode dneška do 13. října průjezdná dvěma zúženými pruhy. Silničáři tam také snížili rychlost na 80 km za hodinu. Hlavní přestavba křižovatky začne příští rok, vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
4: Přípravné práce potrvají méně než 3 týdny. Za tu dobu stihneme vybudovat přejezdy, přeložit kabelové trasy veřejného osvětlení a zároveň i připravit základy pro nové portály. Zdemolujeme i současný přejezd středového dělicího pásu na 0. kilometru D5 přímo u Zličína.
3: Obě dálnice by v místě měly do konce roku 2028 mít 6 pruhů. Celkové náklady jsou 568 milionů korun. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
5: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě IBUNG, což znamená, že byla cvičná. Sport.
3: Obránce David Zima a záložník Denis Višinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Deniou je nahradí Ondřej Krečfaluši a Martin Schubert. Krečfaluši pravidelně nastupuje za belgický klub Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je aktuálně nejlepším střelcem fotbalové šanceligy. Počasí. Dne bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Přeháňky čekáme hlavně na severovýchodě našeho kraje. Naměříme 14 až 17 stupňů. Úterní teploty budou podobné těm dnešním, ale oblačnosti a srážek ubude.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně na 40. kilometru před sjezdem na Divišov ve stoupacím pruhu stojí dodávka s defektem a řidič mění kolo směrem do dálnice. Nákladní auta vybočují do pravého pruhu, kolona se zatím netvoří. A na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy už se před Rudnou na 7. kilometru po ranní nehodě jede všemi pruhy. Provoz je zcela obnovený. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom, tam v té nemocnici tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy a když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla z chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože, a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malé divadlo, divadlo malých chorem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka s ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže.

0: jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, méně dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k týce Zelenkový, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo? Takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: nějak sformovat, trošku scvrknout.
0: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
0: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
0: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
0: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
0: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
0: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku. To mají dneska všichni. A vy jste si...
0: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
0: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mně záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se

0: nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
0: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
0: Ano, to určitě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty současný, mluví za svoji generaci a její rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární, mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představila, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty, ano, texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl a je to v módě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale
1: to už čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát jak 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený. To je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje to člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: VZP podpoří moderní technologie v péči o pacienty. Dnes spustila program pro startupy a výzkumné organizace. Zastupitelé Milovic dnes projednají založení střední školy nebo výběr stavebních firem. Převládat bude proměnlivá převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty více zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého můžou své projekty přihlašovat výrobci technologií, startupy, univerzity nebo výzkumná centra. Ty, které projdou schválením, VZP otestuje v praxi. Pokud se osvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké projekty můžou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
2: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
0: Pro příští rok počítá pojišťovna s částkou až 300 milionů korun. Zastupitelé Milovic na Nymbursku se večer sejdou naposledy před komunálními volbami. Řešit budou znovu například založení první střední školy. Dále budou třeba taky vybírat firmu na stavbu lávky přes potok Mlynařice nebo dodavatele rekonstrukce povrchu silnice v Armádní ulici. Jednání začne v 18 hodin. Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou Nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová nebo taky osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadne na 5. října. Sport. Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru. A podle univerzála českého týmu Marka Šotoli bude prioritou ho ubránit.
3: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Sam Deru a Ferre Eggers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
0: Utkání Česko-Belgie začne v 16 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a zejména v severovýchodní polovině kraje se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Mladé Boleslavi v Jičínské ulici dejte pozor na nehodu. Dvě osobní auta se střetla na nájezdu na kruhový objezd a blokují levý jízdní pruh. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už v omezení na Šmejkalce za 24. kilometrem nic nebrání provozu. Kolona z 21. kilometru se postupně rozjíždí. Zdržení čekejte ještě kolem čtvrt hodiny. A nesouvislá kolona je taky ve Kbelské ulici v Praze směrem na dálnici D8. Z Hloubětína od Poděbradské pojedete k Cínovecké asi čtvrt hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Pěkné pondělí všem.
1: Středočeské odpoledne.
4: Už za chvíli řidičská abeceda připomene, jak používat blinkry. Dozvíme se, co všechno už zkoumali pyrotechnici na budoucí D3 i co je nalepeno na jedné speciální pražské tramvaji. Písničky, které nestárnou, předvedou Ilona Čáková, Dalibor Janda a Xindl X.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Českém rozhlase Střední Čechy vysíláme pondělní středočeské odpoledne. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci v provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: středočeské odpoledne pokračuje. Pyrotechnici prověřují území pod budoucí středočeskou dálnicí D3. Našli už granáty, rakety a tankovou munici. Zkontrolovat musí hlavně území, kde byl za druhé světové války výcvikový prostor německé armády. My máme přímo v polích u Václavic na Benešovsku reportéra Radka Duchoně. Dobrý den.
1: Hezký den, pyrotechnici tady našli asi 60 kusů munice z druhé světové války. Část je nevybuchla, jde například o dělostřelecké granáty, světlice, náboje do pušek i samopalu. Dále to jsou protitankové střely, no a raritou a překvapením bylo objevení dělostřelecké rakety Wurfkäpr, jejíž hlavice mohla obsahovat 50 kg tritolu. Tato raketa ale byla cvičná, takže ji policisté nechají jako studijní materiál pro další pyrotechniky. Průzkum podél celé budoucí dálnice D3 postupuje na jednotlivých úsecích různým tempem. Na 11-kilometrovém úseku tady mezi Hostěradicemi a Václavicemi musí pyrotechnici prověřit 173 hektarů plochy. Louky a pole už téměř mají, následovat budou lesy.
0: Radku, připomeň, o jaké cvičiště za druhé světové války šlo?
1: Rozloha vojenského újezdu Bémen byla skutečně obrovská, téměř 450 km čtverečních. Bylo to největší cvičiště SS v Evropě, byť nikdy nebylo zcela dokončené. No a pro srovnání, rozloha byla podobná, jako je dnešní rozloha Prahy, což je 496 km čtverečních. Cvičiště vojsk SS vzniklo v roce 1942.
0: Kdy bude pyrotechnický průzkum dokončený a kdy plánuje ředitelství silnic a dálnic středočeskou část dálnice D3 stavět?
1: Ředitelství silnic a dálnic nechá udělat pyrotechnický průzkum na celé trase středočeské dálnice D3. Vyjde to všechno na více než 150 milionů korun. No a ŘSD chce silnici začít stavět podle jeho mluvčího Jana Rýdla v roce 2028 nebo 2029. Stát za novou dálnici, která bude měřit 58 kilometrů, zaplatí asi 70 miliard korun.
0: Říká náš reportér Radek Duchoň. Děkujeme, pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Region Express.
1: Nově polepená tramvaj v Praze vyzývá cestující k pozornosti při přecházení kolejí. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta cílí hlavně na mladé a reaguje na to, že za první pololetí srazili tramvaje v metropoli 43 lidí.
2: Jedním z míst, kde se v Praze stává nejvíc nehod chodců a tramvají, je Florence. Často tady projíždí například cestující Honza.
3: Vždycky si dávám pozor a když už mám sluchátka, tak je mám na režimu propustnosti, anebo pokud mám sluchátka, na kterých to není, tak mám jenom jedno sluchátko.
2: Cestující Adéla naopak přiznává, že někdy není dostatečně pozorná.
4: Já koukám do telefonu docela dost, když jdu domů třeba ze školy, ale když jsem na přechodu, tak to vždycky jako život. Odložím a jako kouknu se, ale občas se mi stává, že se zapomenu třeba rozhlídnout. No.
2: Právě mladé lidi upozorňuje na nebezpečí při sledování telefonu a poslechu hudby ze sluchátek kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy. Říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v metropoli a okolí.
5: Poukazujeme právě na ty 3 sekundy, někdy de facto se jedná o jednu sekundu, kdy jedna sekunda nepozornosti může přinést fatální následky.
2: K opatrnosti bude vyzývat tramvaj polepená obrázky sluchátek, telefonu a taky nápisy, jako třeba vidím, slyším, jdu. Právě tyto kroky můžou zabránit nehodě.
5: Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stumím sluchátka, lépe slyším.
2: Jak špatně je slyšet přijíždějící tramvaj, si děti budou moct vyzkoušet na simulátoru, na různých akcích nebo ve školách, popisuje organizátor kampaně Martin Farář.
6: My simulujeme z reproduktoru příjezd tramvaje. Ta tramvaj přijíždí z větší vzdálenosti a ten zvuk se postupně zesiluje. Na animaci, která je před nimi, kterou ale nevidí, tak se odehrává zároveň odpočet té vzdálenosti směrem k tomu člověku až do nuly, to znamená, kdy ta tramvaj bude stát těsně vedle něj.
2: Já si teď budu tuhle simulaci moc vyzkoušet. Nandám si tedy na hlavu sluchátka, postavím se zády, abych neviděl na ten monitor, který tady máme. V tuhle chvíli slyším jenom hudbu, tramvaj zatím vůbec. Teď jsem zvedl ruku, protože jsem slyšel hukot, jak se blíží tramvaj. Jak daleko jsem byl?
6: Tramvaj jste uslyšel zhruba ve vzdálenosti 43 metrů.
2: Zároveň ale asi třeba podotknout, že já jsem se v tuhle chvíli opravdu soustředil na to, že za zády mám reproduktor, kde se bude zvyšovat hlasitost tramvaje a očekával jsem, že nějaká tramvaj přejede.
6: Ano, v reálném provozu to tak není, protože tam se soustředíte spíš na ten obsah, který vám hraje do sluchátek.
2: Za první pololetí letošního roku eviduje dopravní podnik hlavního města 43 nehod tramvaje s chodci. Jeho dopravní ředitel Jan Barchánek připomíná, že tramvaj má oproti ostatním vozidlům ve městě delší brzdnou dráhu.
7: Tramvaj, když je plná, tak to může být třeba až 60 tun. A samozřejmě, když si to porovnáme s nějakým jednotunovým autem, tak ten rozdíl je třeba čtyřikrát delší.
2: Kromě polepené tramvaje budou ke 3 sekundám pozornosti vyzývat taky videa na sociálních sítích a nápisy na chodnících. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rekonstrukce náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou stála 30 milionů korun, otevře se v říjnu. Zítra bude zpočátku polojasno, později většinou oblačno s teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně v Praze. Oznámila to při 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu sdělila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Dělníci opravili náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou. Vedení města za rekonstrukci zaplatilo přes 30 milionů korun. Nové jsou povrchy, přibyly lavičky i zeleň. Slavnostní otevření radnice naplánovala na středu 7. října.
3: Náměstí je velké přibližně jako fotbalové hřiště. Nová je tam také kašna nebo zamykatelné kotce pro psy. Ty mohou lidé využívat při návštěvě okolních obchodů. Dělníci upravili i přilehlé silnice a chodníky. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Uzavírka silnice 16 na Kladenskou potrvá kvůli sanaci uniklých látek zřejmě až do středy. Silnice je poblíž Luníkova uzavřená od sobotní nehody osobního auta s cisternou převážející benzín a naftu. Lehce se při ní zranilo 5 lidí. Na místě pracuje odborná firma, která odstraní kontaminovanou zeminu. Podle Luďka Hubáčka z ředitelství silnic a dálnic vede objížďka přes okolní obce. Vyšetřování příčiny nehody nadále pokračuje. Tři nově zrekonstruovaná hřiště můžou využívat obyvatelé Prahy 12. Jde o sportoviště v Modřanech, Komořanech a Kamíku. Jsou na nich nové povrchy, herní prvky a oplocení. Vstup na všechna tři hřiště je zdarma. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové městská část za opravy zaplatila téměř 7 milionů korun.
4: Rekonstrukce přinesla především bezpečnější a komfortnější podmínky pro sportování dětí i dalších návštěvníků. Společným prvkem všech tří hřišť je nový pružný EPDM povrch s lajnováním, který nahradil původní asfalt. Sport.
2: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na dnešním prvním srazu udělat další dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní čtyři zápasy nového ročníku Ligy národů kvůli zranění vypadli taky útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradili je olomoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloni. Vedení národního mužstva to oznámilo na webu fotbalové asociace. Denia musel sáhnout už ke čtyřem změnám. Z původní nominace mu už před poledním srazem mužstva v Praze vypadly zranění slavistický obránce David Zima a plzeňský křídelník Denis Višinský. Dodatečnou pozvánku místo nich dostali dva nováčci, Ondřej Kryčfaluši a mladoboleslavský křídelník Martin Schubert. Počasí. Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer pak čekáme od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 20,5 směrem do Prahy. V levém jízdním pruhu tam došlo k nehodě nákladního auta s osobním. A čerstvá nehoda kamionu s osobním autem je taky na dálnici D11 na 8. kilometru směrem do Prahy. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pohodové pondělní odpoledne i dál.
1: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na tento týden už za okamžik předpoví meteorolog České televize Pavel Karas. Představíme novou flotilu pražské záchranky a Martin Písařík dodá zajímavosti o tulipánech. Připomeneme písničky, které nestárnou Krištofa, Janka Ledeckého a Miraž Birky.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Karas už je připraven. Dobré odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Pavle, jaké je dnešní počasí?
2: Proudí k nám chladnější vzduch od severozápadu, takže máme proměnlivou, většinou velkou oblačnost a místy se vyskytují i přeháňky. No a co se týká teplot, tak teplota se pohybuje kolem 15 stupňů, ale třeba v Brandýse nad Labem se dostala na 18 stupňů Celsia.
1: Co nás čeká v noci a zítra?
2: V noci by mělo být postupně oblačno až polojasno, zpočátku ještě místy, k ránu spíš výjimečně, s možností přeháněk, s tím, že ranní teplota klesne na 9 až 6 stupňů Celsia, vítr, který fouká od severozápadu a během dne byl přechodně čerstvý, tak už bude k večeru slábnout a v noci čekáme vítr většinou mírný. No a zítra bude po ránu polojasno, během dne většinou oblačno a večer od západu bude ubývat oblačnost místy až do vyjasnění, ale žádná výrazná změna v teplotě tak nás zatím nečeká. Maxima se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni.
1: Bude to tak i dál v dalších dnech v tomto týdnu?
2: Tak v těch dalších dnech už by se mělo začít pomalu oteplovat, ale rána budou velmi studená. Při utišení větru a malé oblačnosti se můžeme dočkat dokonce zprvu ojedinělé a postupně ke konci týdne i místy přízemních mrazíků. No a odpolední teploty ve středu, která by měla být spíš slunečným dnem, budou teploty tedy mezi 15 a 18 stupně Celsia. Velmi podobné teploty čekáme i ve čtvrtek, ale v závěru týdne už se ta teplota bude odpoledne častěji dostávat ke 20 a postupně i nad 20 stupňů.
1: Znamená to, že bude slunečno?
2: Bude slunečno, právě v závěru týdne bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše a po její zadní straně se k nám právě na přelomu tohoto a příštího týdne začne dostávat od jihu teplý vzduch, takže ty teploty budou při polojasnu až jasnu šplhat i nad 20 a možná se dočkáme v některých těch dnech a v některých oblastech středních Čech i takzvaného letního dne, kdy ta teplota vyšplhá nad těch 25 stupňů.
1: Tak děkujeme, trička ještě neschováme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Moc krát děkuju, krásné odpoledne.
0: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Jan Hazen Earl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne 21. září přináší další novinky. Praští záchranáři mají 25 nových sanitek. Proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Za jedno auto zaplatila Praha necelých 4,5 milionu korun. Záchranáři by je měli začít využívat do konce roku. Více informací zjišťoval reportér Dominik Kučera. Hezký den.
1: Hezký den. Od starších typů sanitek se ty nově pořízené liší třeba tím, že ambulantní prostor je přímo v autě a není vyrobený jako nástavba. Nové sanitky jsou menší, ale vejde se do nich stejné vybavení. Novinkou je například upravený prostor na záchranářské batohy, který umožní záchranářům vzít batoh buď zvenku po odsunutí bočních dveří nebo zevnitř sanitky i za jízdy. To záchranářům uspoří čas. Dalšími výhodami jsou upravená nástupní madla nebo speciální polštář na nosítkách pro pacienty s vážným poraněním hlavy nebo krční páteře. Sanitky mají také lepší klimatizaci. Auta budou využívat takzvané posádky rychlé zdravotnické pomoci, které řeší většinu výjezdů v Praze. Podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse budou právě tato nová auta lidé vídat na ulicích v budoucnu nejčastěji.
0: Kolik jich bude celkem?
1: Minulý rok získali záchranáři 25 aut stejného typu. Právě získané vozy jsou součástí zakázky na 50 nových aut. Za ty Praha zaplatí více než 223 milionů korun, včetně DPH. Část z nich teď záchranáři převzali a druhou polovinu získají na podzim a v průběhu příštího roku. Pak budou mít těchto sanitek celkem 75.
0: Jak rychle se taková auta opotřebují?
1: Sanitky nového typu pořízené v loni mají najít zhruba 60 tisíc kilometrů. Po zhruba 300 tisících kilometrech záchranáři sanitky obměňují a tak by mělo každé auto sloužit zhruba 5 let. Podle Ilji Chocholouše, náměstka ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby, bylo obtížné obnovovat flotilu sanitek například v době pandemie koronaviru kvůli narušení dodavatelských vztahů. Nově pořízená kompaktnější auta doplní auta záchranářů a nahradí některé stárnoucí sanitky ve tvaru krabice.
0: Říká Dominik Kučera. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: s Českým rozhlasem Střední Čechy Martin Písařík dnes prozkoumá jednu známou květinu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze Střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Libuší Švormovou. Tak zůstaňte dobře naladěni. Právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut, během dne každou hodinu a také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot. Od října obnoví regulaci. Případ údajného týrání zvířat v oboře Břeska okresní soud Praha Východ poslal do přestupkového řízení. Zítra bude zpočátku polojasno, později většinou oblačno s teplotami do 17 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. Bývalý vedoucí obory Břeska Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin. Rozhodl o tom okresní soud Praha Východ. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení. Rozhodne o něm městský úřad v Říčanech. Pokračuje Beníčkův advokát Alexander Király.
2: De facto v našem závěrečném návrhu zaznělo to, co soudkyně de facto teď v odůvodnění rozsudku vedla, byť ve zkráceném. My se s tím ztotožňujeme od samého začátku a prostě dopadlo to tak, jak jsme předpokládali, že by to mělo dopadnout mělo.
1: Existují videa, na kterých Libor Beníček chytal kočky v oboře do pasti, šťouchá je klackem a jednu zastřelí. Státní zástupce Dalibor Šelenk pro Beníčka navrhoval podmíněný trest, peněžitý trest a 6letý zákaz lovu zvěře i myslivecké činnosti. Proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Historickou budovu Národního divadla na Novém Městě v Praze budou osvětlovat nové venkovní lampy. Technici vyměnili všech 235 svítidel. Práce by měly být hotové do konce září.
3: Technologie hlavního města Prahy odstranily z historické budovy Národního divadla světla, která se používala přes 25 let. Nové osvětlení podle organizace nezmění charakter tzv. Zlaté kapličky, jak se budově přezdívá, ale umožní zvýraznit její architekturu s nižší spotřebou energie. Oprava stála zhruba 11 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Hasiči dnes ukončili kontroly haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kde páteční požár způsobil škodu asi 400 milionů korun. Vyhlásili taky oficiální likvidaci. Místo už včera předali majiteli. Vyšetřování příčiny vzniku požáru pokračuje, jak řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer pak čekáme od západu ubývání oblačnosti místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Dálnice D11 je obousměrně neprůjezdná mezi 50. a 68. kilometrem. V omezení se kolem 55. kilometru vysypal náklad kamení z nákladního auta. Policie v obou směrech odklání provoz. A na D1 dejte pozor na kilometru 20,5 směrem do Prahy. V levém jízdním pruhu tam došlo k nehodě nákladního auta s osobním. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý. Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
6: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
7: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém, dnes Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: režisér. Myslím, Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. Takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo, to se ptát nebudu. Takhle, natočila jste nějaké filmy? Vlastně to taky. Ne, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: No. Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete? Cože? Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježíš, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už dejem. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Já vím.
3: Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já... Ne, nechte to být, to je dobrý, já... Ne, já toho, já... Ne, to je dobrý. Se mi stává vždycky tohle. Ne, já mám takovou smůlu, konečně. Ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne. I have to talk. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio, já...
4: I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight?
3: Můžeme se týkat?
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. Jo, jo. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasi, Nastasi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Duše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Vás, Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z Ria z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Senior Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se senior Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Mariou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, ha, ha, se senor Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobotou.

0: od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. A teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
1: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, který ho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
0: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
2: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
3: No.
2: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
3: On tomu počítač myslíš, ne Novotný.
2: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
3: On neví, co je dum-dum.
2: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
3: Ano.
2: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
3: Jako na té klávesnici.
2: Ano, ano. Ať lidí.
3: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
2: To je obžaloba, to je super.
3: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
2: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
3: Ano.
2: A já ho teda musím psát na něm.
3: Na počítači,
2: no a...
3: Ty mu nemůžeš přijít na jméno,
2: no,
3: ani...
2: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
1: jo,
0: tak to jaký mají vztah s počítači?
1: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
0: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá počítače.
1: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
0: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
1: ale
0: vztah k daleko jiným věcem.
1: Ale to víte, že jo.
0: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Kralby nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naschledanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili. Hlasování taktéž. A můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádně obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: No, nám, co vám tam řeknu?
9: Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku, a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam já jsem říkal Novotnému, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr...
8: Má velkou výhodu.
10: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouk. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
8: Ten...
10: Počítač.
8: Počítač.
10: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
8: No. Furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo. No,
8: jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju, no, ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honorá.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. We'll be right back.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Policie prověřuje zneužití fotografií nezletilých žákyň Buštěhradské základní školy k výrobě pornografie. Zítra bude zpočátku polojasno, později většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený schodek tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
2: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
0: Podrobný rozpočet musí ministerstvo financí představit do konce září, kdy zamíří do sněmovny. Středočeští policisté se zabývají možným zneužitím fotografií nezletilých žákyně základní školy v Buštěhradu na Kladensku k výrobě pornografie. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Co na fotografiích přesně bylo, nechtěla s ohledem na věk dívek uvést. Trestní oznámení podalo přímo vedení školy, pokračuje Richterová.
3: Kladenští kriminalisté se zabývají případem upravovaných a sdílených fotografií žákyň, které v současné době prověřují a v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného, výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
0: Cestující musí aktuálně počítat s omezením na trati mezi Kralupy nad Vltavou a Prahou Hostivaří. Kvůli poruše výhybky ve stanici Kralupy nad Vltavou je provoz vedený po jedné koleji. Vlaky tak můžou mít až 15-minutové zpoždění. Podle webu Českých dráh potrvá omezení předběžně do 17:30. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak proto, že podle ní Městská knihovna dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá první dáma ji svěří instituci bezplatně.
4: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
0: Bývalá knihovna Václava Havla se už před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer pak čekáme od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 dejte pozor na druhém kilometru směrem na Jaroměř. V jízdním pruhu tam překáží dveře. Na silnici 3 u Mirošovic došlo k nehodě osobního auta s nákladním a v okolí je silný provoz. A v Praze se nově bouralo ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Ke konci tunelu se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona už se vytvořila v tunelu od Malovanky. Zdržení čekejte kolem 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
5: Hezké odpoledne.
1: Den v kraji.
5: No, jako vždy hlásím, že vše je připraveno, takže startujeme a co pro vás máme. Jako vždy přinášíme to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Tak například si povíme, že pyrotechnici procházejí v těchto dnech území, kudy povede chystaná středočeská část dálnice D3. Také se dozvíte i to, že žáci prvních tříd z Poříčí nad Sázavou u Benešova se učili, jak se mají pohybovat po obci. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pondělního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak tolik na úvod Radek Pastrňák a ostravská skupina Buty a jejich to známý song. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pondělního dne s datem už 21. září, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Údajné týrání koček v oboře Březka u Prahy není trestným činem. Soud dnes poslal případ tamního bývalého vedoucího Libora Beníčka do přestupkového řízení. Podrobnosti bude mít už za pár minut naše reportérka. Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Využívat je začnou od podzimu. V čem jsou lepší než ty starší a jak dlouho trvá, než se auta opotřebují? Odpovědi bude mít už za chvíli náš reportér. Zastupitelé Milovic na Nymbursku se večer sejdou naposledy před komunálními volbami. Řešit budou znovu například založení první střední školy. Dále budou třeba taky vybírat firmu na stavbu lávky přes potok Mlynařice nebo dodavatele rekonstrukce povrchu silnice v Armádní ulici. Jednání začne už za necelou hodinu, tedy v 6. Hasiči dnes ukončili kontroly haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kde páteční požár způsobil škodu za zhruba 400 milionů korun. Vyhlásili také oficiální likvidaci. Místo už včera předali majiteli. Příčinu požáru nadále vyšetřují. Ředitelství silnic a dálnic začalo připravovat modernizaci mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu a dálnice D5. Ta je ode dneška do 13. října průjezdná dvěma zúženými pruhy. Silničáři tam taky snížili rychlost na 80 km za hodinu. Hlavní přestavba křižovatky začne příští rok. A novou stálou expozici bude mít v domě Pážat na Pražských Hradčanech Muzeum paměti 20. století. Radní hlavního města schválili vypsání zakázky za bezmála 22 milionů korun na její přípravu. Výstava by měla připomínat historii Československa a zločiny totalitních režimů. V novém sídle muzea vznikne taky přednáškový sál a knihovna.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně. Yeah.

0: Tak tolik Karel Gott. No a teď aktuálně. Bývalý vedoucí obory Březka nedaleko Prahy Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin. Dnes o tom rozhodl alespoň okresní soud pro Prahu Východ. U soudu byla naše redaktorka Laura Hájková. Pěkný den.
1: Hezký den. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení. O případném trestu tak rozhodne městský úřad v Říčanech. Abych připomněla ten případ, který se dostal do povědomí veřejnosti po zveřejnění záběrů z odcizené fotopasti. Beníček na nich šťouchá klackem do polapených koček a jednu zastřelí. Soudkyně uvedla, že soud nepochybuje o tom, že byl odchyt pro zvířata stresující, ale u soudu se podle ní neprokázalo, že by Beníček jednal úmyslně surovým nebo trýznivým způsobem. Proto jeho jednání nemohl soud posoudit jako trestný čin.
0: No a můžeš prosím připomenout, jaký trest navrhoval pro Beníčka státní zástupce?
1: Státní zástupce Dalibor Šelenk pro Beníčka navrhoval podmíněný trest, peněžitý trest 150 tisíc a šestiletý zákaz lovu zvěře i myslivecké činnosti. Argumentoval tím, že podle znalců zvířata trpěla.
2: S přihlédnutím k tomu, že soud se nestotožnil s mými skutkovými a právními závěry, jak jsem je měl za prokázané z provedeného dokazování, tak jsem si podal na místě stížnost.
1: Doplnil, že námitky vyhodnotí na základě písemného odůvodnění rozhodnutí.
0: Dobrá, a jak se k rozhodnutí postavil Beníček a jeho obhájci?
1: Beníček od začátku vinu odmítal. Tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před predátory a trval na tom, že jednal v souladu se zákonem o myslivosti. Pokračuje jeho obhájce Alexandr Király.
3: De facto v našem závěrečném návrhu zaznělo to, co soudkyně de facto teď v odůvodnění rozsudku vedla, byť ve zkráceném. My se s tím stotožňujeme od samého začátku a prostě dopadlo to tak, jak jsme předpokládali, že by to mělo padnout mělo.
1: Podle Királiho měl Beníček na usmrcení koček právo, právě aby ochránil chovnou zvěř. Z důkazů podle něj nevyplynulo, že by to dělal surovým způsobem. Poukázal na to, že zveřejněné záběry, které jsou neúplné a sestříhané, neodrážejí celou skutečnost. Soudkyně mu dala zapravdu s tím, že jsou záběry jako důkaz slabé. Doplním ještě, že obora Březka patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Beníček, který tam pracoval od roku 2002, v ní dnes už nepracuje.
0: Podle soudu se bývalý vedoucí obory Březka nedaleko Prahy nedopustil trestného činu, poslal případ údajného týrání koček do přestupkového řízení a u soudu byla naše redaktorka Laura Hájková. Tak děkuji moc a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků – krkavci.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tak tolik Michal Hrůza a jeho bílá verliba, jinak přesný čas 17 hodin a 24 minut. K tomu, no a teď, co se děje ve světě kolem nás. 60 kusů munice ze druhé světové války už našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. Prověřit musí pás v délce 58 kilometrů. Jsou asi v polovině průzkumu, no a na místě byl za druhé světové války výcvikový prostor Waffen-SS Čechy, velký jako dnešní Praha.
1: Pan policista, tady máme na obrázku přesně, co se tady našlo. Vedle je vidět, jak německý voják ji drží a je velká, možná jemu po prsa. Co to je?
2: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42.
1: Policejní pyrotechnik, podplukovník Jiří Toufar.
2: Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. Odpaloval se ze speciálních odpalovacích košů a tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
1: Znamená to, že se můžeme těšit, že ji uvidíme někde v muzeu?
2: V tomto stavu se ty rakety tady u nás, konkrétně v Čechách, nenachází v takovém množství, aby jsme ji ničili, takže se ji pokusíme v maximální možné míře zachovat pro další generace pyrotechniků policie.
1: Pyrotechnik Jiří Chládek z firmy Borgata spočítal, že prozatím prozkoumali asi 70% polí a luk, chybí jim ještě lesy.
3: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Z těch nálezů, které jsme tady dosud našli, tak máme evidováno asi 60 kusů. Vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů.
1: Tady vidím na zemi nějakou malou munici, to je co?
3: Střely do protiletadlového kanónu ráže 2 cm. Obsahují výbušninu nebo například bílý fosfor, který je samozápalný, takže pokud by s tím někdo manipuloval, může to samovolně zahořet nebo může dojít k výbuchu.
1: Marcel Rykl z firmy Samson Praha drží v ruce malé hliníkové válečky, ve kterých byly světlice.
4: Je na tom Loich Patrone z roku 44.
1: Dá se z toho zjistit, jaká to byla barva?
4: Já si myslím, že používali červený, zelený a bílý.
1: Mluvčí ředitelství silnice dálnice na Riedl připomíná, že pyrotechnický průzkum vyjde na 124 milionů korun.
5: Projdeme pyrotechnickým průzkumem celou tu trasu, nevynecháme jediný metr a půjdeme i do šířky, abychom v rámci stavby měli naprostou jistotu, že pracujeme v bezpečném prostředí.
1: Silničáři chtějí 50

0: Terry Jacksa, jeho písnička Seasons in the Sun. No a teď zůstaneme v Praze. Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Za jedno auto zaplatila Praha necelých 4,5 milionu korun. Záchranáři by je měli začít využívat do konce roku. No a více informací zjišťoval náš reportér Dominik Kučera. Pěkný den.
1: Hezký den. Od starších typů sanitek se ty nově pořízené liší třeba tím, že ambulantní prostor je přímo v autě a není vyrobený jako nástavba. Nové sanitky jsou menší, ale vejde se do nich stejné vybavení. Novinkou je například upravený prostor na záchranářské batohy, který umožní záchranářům vzít batoh buď zvenku po odsunutí bočních dveří, nebo zevnitř sanitky i za jízdy. To záchranářům uspoří čas. Dalšími výhodami jsou upravená nástupní madla nebo speciální polštář na nosítkách pro pacienty s vážným poraněním hlavy nebo krční páteře. Sanitky mají také lepší klimatizaci. Auta budou využívat takzvané posádky rychlé zdravotnické pomoci, které řeší většinu výjezdů v Praze. Podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse budou právě tato nová auta lidé vídat na ulicích v budoucnu nejčastěji.
0: Dobře, no a kolik jich bude celkem?
1: Minulý rok získali záchranáři 25 aut stejného typu. Právě získané vozy jsou součástí zakázky na 50 nových aut. Za ty Praha zaplatí více než 223 milionů korun, včetně DPH. Část z nich teď záchranáři převzali a druhou polovinu získají na podzim a v průběhu příštího roku. Pak budou mít těchto sanitek celkem 75.
0: A můžeme říci, jak rychle se auta opotřebují?
1: Sanitky nového typu pořízené v loni mají najito zhruba 60 tisíc kilometrů. Po zhruba 300 tisících kilometrech záchranáři sanitky obměňují a tak by mělo každé auto sloužit zhruba 5 let. Podle Ilji Chocholouše, náměstka ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby, bylo obtížné obnovovat flotilu sanitek například v době pandemie koronaviru kvůli narušení dodavatelských vztahů. Nově pořízená kompaktnější auta doplní auta záchranářů a nahradí některé stárnoucí sanitky ve tvaru krabice.
0: Tak já ještě připomenu, že pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. No a informace k tomu zjišťoval náš reportér Dominik Kučera. Děkuju moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Den v kraji.

recepty i aktuální zprávy ze středních Čech. To vše najdete každý den na webu střednichechy.rozhlas.cz a navíc nás tu můžete poslouchat online. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi i na internetu.

0: po našem pondělním vydání magazínu Den v kraji si přišel zaspívat také svou písničku Žádná jiná, Radek Tomášek. No a protože písnička končí, tak my se vypravíme mezi žáky. Žáci prvních tříd právě z Poříčí nad Sázavou u Benešova se učili, jak se mají pohybovat po obci. Policisté s nimi procházeli nebezpečné křižovatky a ukazovali jim, jak se mají v pořádku dostat na vyučování a taky zpátky domů. No a připravili jim i několik situací, při kterých se děti můžou zranit.
1: Podívejte se, co těch aut tady je. A čím víc aut, tím víc pro nás nebezpečí. Je nám to jasné? Ano.
2: Paní učitelka Paula Veselá z prvňáčky už čeká na policejního preventistu Jaroslava Bicana.
1: Dobrý den, ještě jednou.
3: Dobrý den.
4: Vnímáme a posloucháme, jo? Půjdeme normálně procházkou. Nemůžete být schovaný pořád pod sukněma maminky a pod silnýma rukama tatínka. Musíte taky fungovat sami. Koukejte po okolí, jo?
1: Proč stojíte?
4: A teďka tady máme jeden takový krásný příklad, co by se teda dělat nemělo. Tak a Verunka nám teďka vzala do ruky něco. Tak, je to iniční stříkačka, jo? Tadlenta, kterou tady máme vlastně jako i připravenou. Co jí chybí?
5: Jehla.
4: Ta jehla, že jo? Jenomže venku, když byste někde šli, tak ta jehla tam klidně může být.
5: Nešahat na to.
4: Nešahat na to určitě a dál. Zavolat právě toho dospěláka, jo?
2: Tak přicházíme k dalšímu stanoviště, kde čeká další policista. Policejní psovod Petr Kupsa.
6: Vždycky, když potkáte cizího pejska, samozřejmě živýho, ne plišáka, tak je lepší tomu psovi nekoukat do očí. Už je to jistá výzva pro toho psa, může dojít k nějakému konfliktu. Už jste pro něj větší nebezpečí, je lepší, když si k němu stoupnete bokem a nekoukáte na něj.
2: Děti teď od psovoda přichází ke krajskému koordinátorovi BESIPu.
7: Tak, já vás vítám na takové bezpečnostní procházce. Dovolte, abych se představil trošku. Já se jmenuji Ondřej Žabenský. Když přijdeme k přechodu pro chodce, co myslíš, že uděláme správně? Rozhlídnu se. A řekneš nám, jak se rozhlídneš?
5: Doleva a doprava.
7: Doleva, doprava, doleva. Víte proč? Napřed doleva, potom doprava a potom doleva?
5: Aby tam nevyjelo auto.
7: Přesně tak.
2: Co by určitě jsme měli my jako rodiče udělat? Jsou třeba nějaké i značky, které by děti minimálně měly znát?
8: V první řadě by děti měly být správně oblékaní, aby byly vidět. To je prostě, myslím si, že úplně nejdůležitější, aby opravdu byly vidět na té silnici, když přechází cestu. Pak už od školky je učíme, jak správně přecházet.
2: Paní učitelka Pavla Veselá už jde zpět se svými prvňáčky do školy.
9: No, já jsem byla sama překvapená, hlavně kolik rizik na nás může čekat, ne, že by je člověk neznal, ale asi si je takhle úplně dohromady neuvědomí, až když to takhle vidí. Takže myslím si, že pro děti to mělo obrovský význam.
2: A v plánu je na bezpečnou procházku navázat i v rámci dalšího vyučování. Z Poříčí nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jaké počasí nás čeká ve středních Čechách v noci a zítra? Tak to už je otázka pro meteorologa z České televize Pavla Karase.
2: V noci by mělo být postupně oblačno až polojasno, zpočátku ještě místy, k ránu spíš výjimečně, s možností přeháněk, s tím, že ranní teplota klesne na 9 až 6 stupňů Celsia, vítr, který fouká od severozápadu a během dne byl přechodně čerstvý, tak už bude k večeru slábnout a v noci čekáme vítr většinou mírný. No a zítra bude po ránu polojasno, během dne většinou oblačno a večer od západu bude ubývat oblačnost místy až do vyjasnění, ale žádná výrazná změna v teplotě tak nás zatím nečeká. Maxima se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni.
1: No a bude to tak i dál v dalších dnech?
2: Tak v těch dalších dnech už by se mělo začít pomalu oteplovat, ale rána budou velmi studená. Při utišení větru a malé oblačnosti se můžeme dočkat dokonce zprvu ojedinělé a postupně ke konci týdne i místy přízemních mrazíků. No a odpolední teploty ve středu, která by měla být spíš slunečným dnem, budou teploty tedy mezi 15 a 18 stupně Celsia. Velmi podobné teploty čekáme i ve čtvrtek, ale v závěru týdne už se ta teplota bude odpoledne častěji dostávat ke 20 a postupně i nad 20 stupňů.
1: No a znamená to, že bude slunečno?
2: Bude slunečno, právě v závěru týdne bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše a po její zadní straně se k nám právě na přelomu tohoto a příštího týdne začne dostávat od jihu teplý vzduch, takže ty teploty budou při polojasnu až jasnu šplhaty nad 20 a možná se dočkáme v některých těch dnech a v některých oblastech středních Čech i takzvaného letního dne, kdy ta teplota vyšplhá nad těch 25 stupňů.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Tak to byla Jitka Zelenková a její song Když se narodíme. Písnička skončila, 18. hodina se přiblížila a to znamená jedno jediné, že jsme na konci magazínu nebo pondělního vydání magazínu Den v kraji a těšit se na vás budeme opět zítra krátce po 17. hodině. Já vám zatím popřeju hezký podvečer, neloučím se s vámi. Za chvíli tady bude časové znamení zprávy a to znamená, že za chvilku opět brzy naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Dělníci betonují 270 metrů dlouhý tunel na obchvatu Jizerního v Telna na Mladoboleslavsku. Zítra bude zpočátku polojasno, později většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní plán. Na stavbě obchvatu Jizerního v Telna na silnici 16 na Mladoboleslavsku začínají stavbaři betonovat tunel. Ten bude dlouhý 270 metrů, celá nová silnice pak má mít 1 km a 300 metrů. Součástí zahloubeného tunelu mají být i speciální protihlukové stěny. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
3: První typ tunelu tady u nás, který vlastně bude mít při vjezdech a výjezdech odlučnění, v podstatě něco podobného, co běžně dneska vidíte třeba v Rakousku v tunelech a tak dále, takže tady vlastně bude první tunel, na kterým se to bude takzvaně jako vyzkoušet.
0: Práce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. Praha má stavební povolení pro část linky metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Není proto pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později. Sport. Z nominace fotbalové reprezentace vypadlo už 6 hráčů. Zranění vyřadilo i Lukáše Provoda a Davida Juráska. Nahradili je Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Chybět budou i dříve oznámení Zima, Vlček, Chorý a Vyšinský. Počasí. Zítra ráno bude polojasno, během dne pak většinou oblačno. Večer čekáme od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 stojí před Pražským okruhem na kilometru 12,5 nákladní auto s defektem kola. Zasahuje do pravého pruhu a kolona ze 16. kilometru tak je na 15 minut. A opatrně na dálnici D10 na kilometru 41 ve směru do Prahy. Je tam hlášený chodec. Na místo už míří policie. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
4: Hezký večer.
1: Středočeský večer.
4: No a co nás čeká v následující hodině, tak například prozradíme, že mladých podnikatelů v Česku v posledních letech přibývá. Také vám připomeneme, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. No a pozveme vás samozřejmě i na další zajímavé akce. Tak hezký večer a hezký poslech. Medicine Man.

0: Send Me an Angel a skupina Scorpions. Ještě neměli ani maturitu, ale svoji firmu už pomalu rozjížděli. K 18 nám si tak dali nejen zkoušku dospělosti, ale i živnostenský list, nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentů, kteří začali záhy podnikat, v posledních 5 letech rychle přibývá. No a podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu je takových firm za posledních 5 let o 40% více, tedy bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček.
2: Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosků, skleníček.
1: Vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Až vytvoříme náš poslední prototyp prodejního stojánku, zajdeme například do květinářství.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rybková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guess Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student. Za 5 let už každý 3. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Středočeský večer.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: skupina Jelen a písnička Všude zdejší. No a teď pro vás máme jednu takovou zajímavost. Jmenuje se Petr Porianda. V divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pan učitel. Věrný divák souboru, povoláním učitel angličtiny ze studénky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně. Možná by mu leckterý zájemce o lístky záviděl. On ale tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petr Porianda je první, kterého představíme v našem týdenním seriálu Cimrmaniaci o lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit život. No a náš reportér, pana učitele, zastihl na prvním představení sezóny na jeho nejoblíbenější hře Záskok, Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přeštěte to také.
2: Tak dneska Hradec Králové.
3: Petr Porianda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové, a to tak? Proto, že se hraje Záskok.
2: Přesně tak.
3: Vy chodíte na Záskok skutečně pokaždé?
2: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
3: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína, sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
2: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, já pátou sezonu začínám a tak jsem se to naučil, tak nějak mám grif a jsem klikař.
3: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
2: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
3: Kolik Záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
3: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před dvěma lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatra. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce, a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
3: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
2: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace. A pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak. No.
3: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
2: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi tak chce.
3: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
2: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět. Ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak

0: Zakempuju v autě.
1: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
0: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10x do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10x měsíčně nepustí, že jo?
1: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
0: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
1: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
0: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
1: Z Klisperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Čas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: František Nedvěd a všechno nejlepší. No a protože se přiblížila 19. hodina, tak na řadě je opět naše tradiční otázka, jako vždy v tomto čase. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, tak zbystřete, protože jako vždy pro vás máme připraveny naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Za poezií, hudbou a divadlem můžete vyrazit do Kralup nad Vltavou. V základní umělecké škole ve Vaníčkově ulici se od 18 hodin uskuteční poetický večer jako součást festivalu Seifertovy Kralupy. Básně a písně, včetně zhudebněné poezie Jaroslava Seiferta, Václava Hraběte nebo Jana Skácela, představí herečka Kristýna Ryška, hudebník Ondřej Fencel a zpěvák skupiny Činasky Michal Malátný. Televizní redakce právnické kanceláře, dostihové závodiště nebo ordinace psycholožky. Na různých místech se odehrávají příběhy, které se zpočátku zdají být nezávislé. Postupně se ale ukáže, že všechno souvisí se vším. Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede na zámku v Mnichově Hradišti komedii Za dveřmi kanceláří. Můžete se těšit na pořádnou dávku nadsázky a humoru. Představení začne v 19 hodin a 30 minut. Novou bláznivou komedii Petr Pan, který se zvrtl, má od 18 hodin na programu Městské divadlo Kladno. Fiktivní ochotnický soubor Kumštýř se tentokrát pustí do pohádky o chlapci, který nechtěl dospět. A stejně jako v jejich předchozí inscenaci Hra, která se zvrtla, se brzy ukáže, že divadelní představení není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Herci bojují s trémou, špatnou pamětí i vlastními vztahy a technika navíc odmítá spolupracovat. Inscenaci režíroval Ondřej Kříž. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: koyote.
1: Lucie Bílá dospívala, to znamená, že jsme na konci našeho společného setkávání se na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Patří se poděkovat za pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám kouzelný pondělní večer podle vašich představ. No a jinak se na vás budu těšit samozřejmě opět brzy naslyšenou, a to brzy znamená zítra krátce po 17. hodině.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: V 19 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Česko bude podle premiéra Babiše respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Případ údajného týrání zvířat v oboře Břeska okresní soud Praha Východ poslal do přestupkového řízení. Zítra bude zpočátku polojasno, později většinou oblačno s teplotami do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Ujistil o tom po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Bývalý vedoucí obory Břeska Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin. Rozhodl o tom okresní soud Praha Východ. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení. Rozhodne o něm městský úřad v Říčanech. Pokračuje Beníčkův advokát Alexander Királi.
4: De facto v našem závěrečném návrhu zaznělo to, co soudkyně de facto teď v odůvodnění rozsudku vedla, být ve zkráceném. My se s tím ztotožňujeme od samého začátku a prostě dopadlo to tak, jak jsme předpokládali, že by to mělo dopadnout mělo.
2: Existují videa, na kterých Libor Beníček chytal kočky v oboře do pasti, šťouchá je klackem a jednu zastřelí. Státní zástupce Dalibor Šelenk pro Beníčka navrhoval podmíněný trest, peněžitý trest a šestiletý zákaz lovu zvěře i myslivecké činnosti. Proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Za jedno auto zaplatila Praha necelých 4,5 milionu korun. Pokračuje Ilja Chocholouš, náměstek ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby.
5: Poté, co ta auta budou zajeta, budou vybavena potřebnou zdravotnickou technikou a přiřadí se jednotlivým základnám. Počítáme, že v průběhu listopadu, nejpozději prosince, už budou na svých základnách a budou výjíždět.
2: Dalších 25 aut stejného typu mají záchranáři dostat na konci letošního a v průběhu příštího roku. Zítra začne po dvou letech znovu jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou ze stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Sport. Cesta českých volejbalistů na mistrovství Evropy skončila v osmifinále. Národní tým v Turíně podlehl 1-3 na sety Belgii a stejně jako před 3 lety nepostoupil mezi nejlepších 8 týmů.
3: Počasí.
2: Zítra ráno bude polojasno, během dne většinou oblačno. Večer pak čekáme od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Prahy stojí na krajnici po nehodě kamion. Pozor dejte na dálnici D5 na 30. kilometru směrem do Plzně. Ve středním jízdním pruhu tam překáží dveře. A střední jízdní pruh blokuje v Praze v Bubeneckém tunelu před výjezdem na Letnou porouchané auto. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zdraví.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic. Kdybychom ji někde neviděli napsanou, to všichni tam přišli, s tím, že místo i na konci všichni a přišli je písmeno X. Mm-hmm. Umíte si to, milí posluchači, představit? Všichni tam přišli, na konci těch slov místo měkkého i X. Co to má znamenat?
3: To je pokrok, se tomu říká.
2: Dobře, že ho neznám, já jsem docela pokrokový, tak se rád nechám poučit.
3: No, kdyby nám bylo 20, tak to takhle píšeme a píšeme to záměrně. Jde totiž o to, že mladá a nejmladší generace docela silně pociťuje, zjednodušeně řečeno, podřízenost mužskému rodu v češtině, v té gramatice a v pravopise.
2: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
3: Přesně tak.
2: Něké i přišli.
3: A i se to tak vlastně učíme, že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
2: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s xkem na konci.
3: Přesně tak. Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
2: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
3: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
2: To je třeba tedy sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen. Tak buď řekneme redaktoři a redaktorky, vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři, vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
3: Přesně, přesně. To je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka a v psaném textu se používá tenhle střední rod anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
2: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
3: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horký že slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horký že slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všetky kapel, že každá kapela začíná v zkušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně, a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ti štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všetci nadšení, že to je super, dávalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta a my sme, ježiš, ideme hrať do Nových Zámkov, tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde a tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich a keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudia, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: jasné, začínam tak pomaličky hrávať, nahrávali sme demá nejaké a takéto veci. A tam až to bola nahrata a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Hiršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparáde a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to proste krátka páčilo. A tým pádom sme sa takto stali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horký že slíže už od samotného názvu kapely, který vznikl úplnou náhodou jako rýmovačka.
0: Horký že je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať, to bolo také, že jeden podal Horký že a druhý podal slíže a bolo z toho Horký že slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezvisko má Sabo, jakože Doktor mě volají kvůli tomu, že volá, kedy my jsme nosili jako koncertné také mundury nebo koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šakové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horký že slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžem povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že jak bylo aj covid, že se nemohlo chodit, někde jsme si to posílali všichni jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všichni jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček. Je v tom cítiť duch tých starých slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj ako všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: V Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A já nejsem ani studijní, ani cvičící. Jo, takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
2: no, to vám
1: Rokoko
2: řeknu, protože,
1: a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět
1: a v čem,
2: není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že jo? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, v jakémkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano, ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku
2: do, aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku. To mají teďko, to mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgy, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopnej prostě tý starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicismy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem,

0: Na tom vznikla, že jo, na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale
1: to už čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
0: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal, omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkou a výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 000 tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 000 tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu jsem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káď?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to už je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé?
5: Když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme jako ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byly Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát tak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je toho hodně tady, toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naši kvalitu. Nefiltrovanou Gambrinu.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mně by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný

Ležák Gambrinus. A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: v lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešly z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všelicos přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkerpr model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: před tebou, peklo.
2: Vidíš, zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: nažou. No, nežou. Tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadal.
3: No, to byl první ročník Damu.
2: První ročník Damu. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase
3: tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno, jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Jolione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je. Ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky,
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat, taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku
3: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická, na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavěla,
2: ano, všecko.
3: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivlíové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivlíová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jako by nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, vikomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý vikomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad, jako vaše pambíčkářka, dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě, znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, vikomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, vikomte.
2: Vikomte de Valmont, Markýze de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené

se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem, protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

Markýza de Merteuil, vikomtovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroche by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým Dánsenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepoznal.

0: políbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Danceným natolik spřátelen, že by vám důvěřoval a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůpkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověst cnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, vikonte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou... Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jaku bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Předpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro, nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě. To by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšemže i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby s přímší usnula.
4: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
4: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
4: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmelák a nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
6: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
6: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto, je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej na věky, běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
6: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
6: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
6: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
6: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
6: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
6: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
6: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
7: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
8: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
9: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
10: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti si budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárila, kolikrát jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ano. Ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit
1: ano,
0: věku,
1: ano.
0: Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Jsem nerozuměla. Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. Ano, může
0: takže
1: se
0: dokud
1: podívat,
0: z toho není
1: že?
0: Italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě, já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No,
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka. Tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem a teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně, víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila, že to pořád funguje?
1: Já rušku nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky. A ten chlap by se zbláznil, jo. A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka,
0: tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, děkuji. Ivetko.
1: Děkuji, na dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavný.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minula posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žárlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: vlastně celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Ne? Můžete. Začněte.
1: Ještě moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Má babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka a buďte nám věrná. Máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí. A teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano. Já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím blázenci a díky v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, pátého jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. Z dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je
1: tak,
0: dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem všechny, no, tak jsem to ukončila všechno.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem a dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil těma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu. Dobře spím. Prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se vám daří.
1: Já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petr Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško. Já vás zdravím v rozhlasu a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme. Co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak. Je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to od chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, jo? Pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, já mám vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka jela do vás, byla v Lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, herr, jestli to je moje stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mi tam umístili na černově, a dobře to dopadlo, já jsem tam byla dva dní nebo co, dobře to dopadlo. Ale na starý kolena vždycky mi manželka trochu podezírá, jo, a když už mě 84 roku, já říkám, už mě nemusí moc vůbec podezírat, už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde, někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žárle, říkáme. Je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás to, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takový, víte, jsme takový chlapi, jo? Ale někteří to teda doma riftujou, pozlím, ale u nás jsme se prostě nikdy nikdy jsme si nevyčítali něco takového, jo? No, takže...
0: Zara, to bylo v pořádku s tou žárlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdy nesledoval,

0: že bych některý lidi podoru, anebo že byste nějak hádali to. Já si tak... vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba... že byli oba takový do luftu, jo? A pak se rozvedli a... Takže to vím, jo? To tak bylo někde. No, ale u nás, ne? My už jsme spolu 44 roku a no, takže... ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď do letech, jo? Takže to si myslím, že to bývá takový důvod k žádlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapců, že někde zanáší, jako jo.
1: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
0: Tak to tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě manželka kolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, to se mě babička na to ptá, no.
1: Už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žádlivosti hádají, jaká by to byla?
0: No, rada, no. No víte co, musel by, každý z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo? A uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo? A prostě, a nežádlit, no. Jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No tak, a měl by být, to by měl být baráku klid, jo?
1: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit to, se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju, děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
0: Já tak si rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaký obrázek, jo.
1: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky, klidnou noc.
0: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsem musel jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam myslím 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom se byli soukromí u nevěsty. A tam teda domlouvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl dva roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, je všechno normálně a takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu toto je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žádlivě věci stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu. Takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužema, takže on neměl žárlit na co. A nikde jsem nechodila, jako. A když jsme něco slavili, tak někde ve školce 9 ženských, anebo když bylo nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, to je o 7, takže jemu 82, ne? Postup mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Vždy žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky, tak jak je na mě.
0: Aha.
1: A oni říkali, no to my nevíme, že byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polívku, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, od čeho ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla ho plný zuby.
0: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mě se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
1: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který byl stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
0: Vážně?
1: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem a už to, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo, a to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo, on uznával jenom to malo svoju a moje děcka vybýval káral a nic, děcka měli sami jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16 a v 18 let se taky dali dohromady. Ona ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval výmpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten třípokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom třípokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě ta prostřední dcera, mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě je ho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda bějí, se mě nedíví, že jsem s ním nebyla.
0: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
1: Taky, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa. Haló.
1: Ano.
0: Ano, jste ano. Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Haló?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Te? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, no kvůli ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kolem kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, se usmál, takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste jako... obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No
0: jistě.
1: Nebo... No? No ano, tak někdy to skončila hned a někdy to je jako měla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. Uh-huh. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: Jo. No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi, je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý ducho, no ale to mi nevadí skoro, celý ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale naučil, ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončíte myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojím poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt. Aha. Jako v přátelství. A, no. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo si s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to mi to okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rovilo větší nebezpečí v životě a jemu. No já jsem na něho nežalila, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak se to já viděla. Jo. A já když jsem nesl třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovy s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřelíš. No nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu. Už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro boha, nehyju, lidi z větších má úplně nové knohoty. Jsem dbala o pomoc, ale jde pomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla také takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška na mě ještě orodovala. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vystavil. A taky nebiju a nebude nehodný.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žárlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že až je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kežby. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linko už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralu

0: jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiný myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu letá, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dal říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakým žárlení, no jsou určitě případy, že žárlejí na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápem, víte nějak, co se děje, no.
1: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. Já myslím, že ta žárlivost ale se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
0: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořád pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
1: Ale my se ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
0: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba, všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Zaj to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manžele, a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky nedávat příležitost. A některý vzá případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže na to přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat. Říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, A tak

0: tak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
1: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Všem, ano?
0: Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Žádlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazují se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni se za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo, ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehrad takový rapa, no, ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale no. Já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, no. mě to zaujalo, tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec. Vůbec,
0: tak...
1: Já byla zlatá nejzasnější. Říkám nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale... Ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých... Máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No... Takže jsem mít autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Protože mi říkal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď co se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás... rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: Jsme teda zaprousili daleko až ke drogám, no, vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy ji dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže že nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu nám vykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ve mně nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo. A žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě. Nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, a ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál a ona mi říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ti lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že to dlouho věku budu mít po svých stařenkách a stařečcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí stali, snažili nějací kolem doci zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde. Toto
0: dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasně. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
1: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil, onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. Kuchyně pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Ripanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla do ticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická,

jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po 2 roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil 1-2 hodiny ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se Siru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat 2x. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí.
Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz, připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. O, to je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď.
Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil od tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.